0-0 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na čas.

a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

0: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Víra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Čas Rock.
0: Čas Rock.
3: Čau, spolek rockeři, je tady první červnový díl pořadu Víkend, ve kterém hned v úvodu dostanou prostor hardrockoví veteráni Signer. Ti pilují poslední zářezy svého nového alba, které má datum vydání stanovené na polovinu letních prázdnin. Bude to 31. července a objeví se na něm celá řada velice zajímavých hostů, jako například Ronnie Romero anebo Björn Street. Celkem 11 skladeb bude zachycených jak na klasickém cedlu, tak na vinilu. Míchačky se chopil ostřílený Jacob Hansen a podle toho, co je venku, se mu to opět povedlo na jedničku. My si z toho jejich alba, které má být mimo jiné podle samotné kapely úplně posledním, dáme kousek White, který si tam drží druhou pozici v pořadí.

Pořad Víkend pokračuje dál a my v Německu ještě zůstaneme, a to s kapelou Xandria, která je na hudebním poli už dlouhých 30 let. Za tu dobu toho stihli vydat hodně, ale to, co se chystá, má být údajně absolutní vrchol jejich tvorby. Nová deska s názvem Eclipse by měla spatřit světlo světa 7. srpna a jak bude znít, tak to nám servírují už na druhém singlu. Toho pojmenovali Colors, doplnili ho i zajímavým videoklipem a my se jen můžeme těšit, až se nám 15. října představí v Praze.

Toto byla v pořadu Víkend Xandria a my teď dáme prostor Kamelotu, který pod značkou Napalm Records vydá novou desku. Datum je stanovené na 28. srpna a má být na něm úctyhodných 15 skladeb. Celý děj tohoto skvostu má být takovým tajemným příběhem, který dostane každého posluchače. V něm dostali prostor i takoví borci jako Tobias Sammet, Lea Sophie Fischer, Ignácia Fernandez a další velká hudební jména, což mluví jasně o tom, že půjde opět o skvělou porci muziky, kterou tito borci umí dělat na jedničku.

Pořád víkend pokračuje dál a my si teď zavzpomínáme na Ace Frehleyho, ke kterému neodmyslitelně patřila jeho kytara Gibson Les Paul z roku 1975. Tento kousek, který se vysloužil ocenění historicky nejvýznamnější kytary rockové historie, dělá v tuto chvíli radost novému majiteli. Ten za ní vysázel neuvěřitelných 512 tisíc dolarů, což je v přepočtu na tu naší tvrdou měnu při aktuálním kurzu skoro 11 mega. No jak je vidět, sběratelé jsou ochotní sáhnout hluboko do kapsy, když jde o nějaký ten unikátní kousek. My se v jeho společnosti pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a roku zdar.

Kuřina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: Sme čas rok. Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Class Rock. Pravé rockové rádio.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Tak mládeže, vstávat a cvičit. 3,5 minutky a bude 9. Je tady neděle 7. června 2026. Od mikrofonu a ze studia Rádia Čas Rock vás zdraví vaše Vrána. A taky Rimmons. No a po deváté už to budou i

0: Ročnovské stolečky už tady mám na stole nachystané, jdu postavit na kafe a vy zatím pomalu, protože nejhorší je smrt z vyděšení, pomalu proloupněte oko, protáhněte se a probuďte se do nedělního rána.
1: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rock tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.

prostor mojich party tady na rádiu Čas Rok. No a svoji soukromou party opět rozjeli chlapi z Motokopanin, protože jako každý rok se vydali na trip. Letos je to Řecko, nádherná to země a my se s Pavlem Hrbáčem spojíme už za pár minut, tak abyste věděli, co už ujeli, kde se momentálně nacházejí, co je před nimi a co je super věc, tak nám zásobují WhatsApp jak fotkama, tak také spoustou videí a vy je uvidíte už co skoro na našich sociálních sítích, protože jako každý rok s nimi Rádio Čas Rok jede i letos. Tak tomu dejte ještě tři kousky a pak už se cinkneme s přímou linkou do Řecka, abyste věděli, co je čeká dneska, co mají v plánu na začátek dalšího týdne a hlavně, kdy se nám vrátí zase zpátky.

0: strany a do nedělního rána či dopoledne, jak chcete, se hodí opravdu jako poklička na hrnec. Už je to několik let, co Rádio Čas Rock cestuje na motorkách po Evropě, no a motokopaniny jsou opět na mototripu, tentokrát v Řecku, a já už mám na drátě přímo živě z Řecka také Pavla. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím všechny v rádiu i naše posluchače.
0: Opět máte jedinečnou možnost sedět na motorce společně s chlapiskama, kteří vyrazili tentokrát směr Řecko, ale samozřejmě i zpět. Tak pánové, co máte za sebou už?
1: Tak, my máme za sebou jednu úžasnou vesničku, kde jsme dneska i spali. Je to vesnička Koronisia. Je to malinká vesnička, která vlastně je rybářská čistě, to znamená ani nějaký velký turismus tam není a tak dále, ale co je tam úžasné, tak je tam ten příjezd do té vesničky.
0: Tak já doufám, že dorazí videofotky. Ať se můžeme podělit.
1: Ten příjezd je o tom, že vlastně jedete po hrázi, na obou stranách je moře, je to vlastně záliv. A vlastně je to jediná cesta, která tam vede, takže moc pěkné. A stojí to za to vidět, a kdo má rád ryby, tak je to jedinečné.
0: Já právě mám před sebou rozkliknutou mapu, dovedu si to představit a vzhledem k tomu, že pan Google je hodně chytrý, tak už mi to rozklíčoval, co se týče fotek, ale já se těším na ty vaše fotky. A super je, že my to nebudeme syslit jenom pro sebe, ale budete to pomalu, ale jistě dostávat na naše sociální sítě, takže můžete vidět i fotky a videa, kam chlapi jedou, kudy jedou, co mají před sebou, co mají za sebou. Takže ta druhá otázka je jasná, co máte dneska před sebou?
1: Tak dneska jedeme směr Parta, je to jedno z tady významnějších měst na této části Řecka, pojedem přes most, který spojuje pevninu s Peloponezem, takže jsme zvědaví, jak to tam všechno bude vypadat. A teď před tou hlavní sezónou jejich by to mohlo být ještě takové klidnější.
0: Já doufám, že bude, že se to užijete na plné pecky a že se zase opět podělíte o fotky a videa. Jenom tak, baj očko, kolik kousnete denně kilometrů?
1: No, dneska to není žádná tragédie, dneska to bude nějakých 200 kilometrů. Samozřejmě začátek byl krutý, to bylo dvakrát po 800 kilometrech, aby jsme se tady dostali, no a včera jsme udělali nějakých 480.
0: Co říká vaše pozadí na takových 800 kilometrů v sedle?
1: To radši, neptáme se.
0: Pánové, krásnou neděli, užijte si to, moc se těšíme na fotky, šťastnou cestu a vlastně odpoledne si zase cinknete, myslím, že je tady Kika, takže se můžete zase podělit o to, co už máte za sebou, zatím to máte před sebou, slunko doufám svítí, počasí přeje, takže ideální stav.
1: Stav ideál, 27 stupňů ve stínu, nádhera.
0: Nádhera, tak šťastnou cestu Řeckem.
1: Děkujem a pozdravujem i doma.
0: Díky.
2: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

dneska to jede přesně podle hesla, ať to sviští v brambořiště. Tohle byly Paramore na rádiu Čas Rock. Před námi jsou Status Quo. A víte co? Klidně se rovnou řekněte o to svoji na 725-33-1155. Tak uvidíme, jak to tam zandáte. Rádio Čas Rock.

posloucháte Rádio Čas Rok, který je nedělní dopoledne a taky muzika podle vás. No a hezky jste to tam zamysleli, jakož prokletě vysoko. Jdeme na to. Dvakrát shoda a dvakrát gatecrasher. Čau, jest něco k narozkám pro míru. Těm dnešním. Sice blbě v neděli, ale nevadí, však my to doženeme. Co třeba jedeme? Šlo by? Díky moc, Petr. Proč by ne? Ahoj, Ani, nešlo by zahrát něco od Gatecrasher? Pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají, pro všechny rockery na celém světě. Díky, Milan. Milane, není zač a jedeme.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Skonto nabité.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Skonto nábytek.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Tohle byl Sum 41 a 4 minutky a tady 10. dopolední, nedělní dopoledne, takže v klidu, langzam, nažeňte to do vysokých otáček. Není třeba, no ale po 10. tady na Rádio Čas Rock, tak je Poison.

třetice, třeba Green Day. Mimochodem, mezi námi děvčaty, na dnešek připadá i den námořníků. To je výzva, hozená rukavice. Ale k tomu taky Milan Glnar.

0: Rayman a jeho smečka tady na rádiu Čas Rok, 5:05 dopolední. První červnový týden máme za sebou, jak se bude vyvíjet ten druhý, tak to už má v malíčku náš dvorní astrolog Milan Gelnár.
1: Počátek týdne bude plný nejrůznějších událostí a vzruchů, a to na obou stranách spektra. Naštěstí to pozitivní bude převažovat a to problémové by mělo mít vždy ostré hrany konfliktu zaoblené. Střed týdne už bude komplikovanější. Přidají se konflikty spojené s milostnými úlety, porušováním dohod a nerozumným myšlením, mluvením i konáním. Konec týdne pak bude obdobný, jen hrany konfliktu budou opět zaoblenější. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádio Čas Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: úžasný koušek, který vás dokáže nakopat do zadku i po více jak 35 letech, protože Thunder a Give Me Some Lovin', to je rok 1990. Nádherný start syrových 90. Na to si zaspomínáme někde jindy. Teď v nedělním dopoledni tady na rádiu Čas rok pozvánka, protože jeden víkend sice končí, to je pravda, ale abychom byli optimisté, tak ten další už se blíží, a to mílovými kroky. Tak vás pozvu na brněnské výstaviště Transport Show Truck and Bus Brno 2026 12. a 13. června na brněnském výstavišti. Co vás čeká? Výstava traků, autobusů a vůbec dopravní techniky. Taky dakarský speciál Aleše Lprajze a pozor, stand show. Kdo jiný asi to může mít v prackách než Adam Special Pešl. Těšit se můžete taky na spanilou jízdu traků centrem Brna, workshopy, diskuze pro dopravce a řidiče, Burger Festival a hudební Transport Fest a bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi. Takže neseďte doma a příští víkend vyražte na brněnské výstaviště do pavilonu P a venkovní plochy na Transport Show Truck and Bus Brno 2026.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
3: Který 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Like a bee to the honey, tohle byly Lordy a jejich úžasný kousek i se ságem. To musíte chrochtat blahem, jako to nejde jinak. Ale také už jste se mnozí probudili po včerejší pařbě a máte dobré hudební nápady. Čau, jest něco domácího, šlo by pro všechny, co se dávají dokupy. Marťas. Ahoj, Haně, zahry tam něco odhádle. Včera byli na Help Days a byli super. Díky, Lukáš. No souhlas.

0: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Víra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Časrock. Časrock.

0: vstup je zdarma. Na Invent Arénu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.
1: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: týdne.
1: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítaná. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: se sízámek na úřadě v neděli dopoledne, no to je na, pro některé, kdo třeba jako plánujete něco zítra vyřizovat, tak abyste věděli, do čeho jdete. Ale nebudeme si kazit dojezd víkendu, protože ten se vyvede, co se týče počasí. Jsem tam teda dneska nějaká přeprška, alespoň tady v Moravskoslezském kraji, nicméně pak už by to mělo být spolu jasnou oblohou a teplota je mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na rádiu Čas Rock pofrčíme dál, jsou připraveni Midnight Oil, budou také Evanescence, případně i Boston. A jenom dodám ještě jednu věc, zbytek června, tedy abyste to přežili z rockerčaty až do konce prázdnin, tak se už vlastně od zítřejšího dne vrací váš oblíbený zahradní skřet. A tentokrát bude ukrývat poklad, a ne ledajaký. Startujeme už zítra ráno v ostrém budíčku a potáhneme to s vámi až do začátku prázdnin. Takže můžete sbírat prachy, můžete hrát, vyhrávat, věřím, že na všechny strany. A taky doufám, že si na vás ta sádrová malá bestie nepřijde.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Startuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

0: Pleského kraje na rádiu Čas Rock.
1: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj podpoří profesionální divadla a Janáčkovou filharmonii Ostrava částkou 26,5 milionu korun. Peníze z krajského rozpočtu pomohou pokrýt provozní náklady 6 vybraných scén, ale i konkrétní umělecké projekty. Nově nastavená pravidla financování mají také zajistit smysluplnější rozdělování peněz, třeba podle kapacity jednotlivých sálů, jak nám prozradil radní za kulturu Moravskoslezského kraje Petr Harvánek.
2: Profesionální divadla podporuje kraj dlouhodobě. Od letoška jsme ale nastavili nová pravidla, aby bylo rozdělování financí spravedlivější a transparentnější. Peníze teď rozdělujeme podle více kritérií, ať už se jedná o počet odehraných představení, kapacitu scén, návštěvnost, ale také ekonomickou náročnost jejich provozu. Věřím, že se nám podařilo nastavit fungující model podpory tak, aby se i nadále zvyšovala kvalita kulturního dění v našem kraji.
1: Dotace podpoří také tradiční festivaly, jako je Janáčkův máj nebo Pimprléto, ale i speciální programy pro mladé diváky.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
1: A ostravské Dolní Vítkovice se o minulém víkendu proměnily ve vesmírnou základnu. Start vesmírné mise Spacebus sklidil fenomenální úspěch. Unikátní 18-metrový simulátor s 4D virtuální realitou totiž totálně vyprodal svou kapacitu a přilákal tisíce nadšených dětí i dospělých, kteří si vyzkoušeli i let na oběžnou dráhu. Obrovský ohlas vzbudila i autogramiáda astronauta Aleše Svobody a velký zájem byl také o doprovodnou vojenskou techniku. Podle hejtmana kraje Josefa Bělici akce dokonale splnila svůj účel, když ukázala obrovský hlad veřejnosti po vědě a inspirovala školáky k dalšímu vzdělávání.
3: Já v tom vidím i hlubší význam a třeba to motivovat je k technickému vzdělávání, motivovat je k tomu, že ta příroda nás něco učí a my, když ji budeme studovat, tak se prostě můžeme dostat dál. Je to v podstatě takové populární přiblížení atraktivního vědeckého oboru a směru. Česká republika je velmi aktivní ve výzkumu vesmíru a myslím si, že by se to mladí lidé měli dozvědět, že Česká republika se ubírá i tímto směrem.
1: Celá akce Spacebus Tour ale nekončí, stále pokračuje. Postupně se totiž přesouvá do jiných měst v dalších regionech. Trvat bude až do 13. června. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
4: Holba Rock na grilu 2026.
5: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
4: Vstupenky na www.časrock.cz.
5: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
0: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
6: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
7: Vaše sběrna CZ.
6: Vaše sběrna CZ.
8: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
9: Čas Rock.
4: Čas Rock.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve Fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD. Build your dreams. www.byd.moravia.cz.
13: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
14: Časrok. Časrok.

do posledního tónu. Imodium tady na rádiu, čas rok, před námi jsou bakčery, tak si říkám, že venku vylezlo sluníčko, vypadá to na azuro, jsem tam teda bouřka, se nám prohání v Moravskoslezském kraji a odevšad voní nedělní sváteční oběd. A nějaká ta duševní potrava by tady pro vás rozhodně byla. Nenaservíruju vám svíčkovou se šesti, ale muziku, tak to zase jo. 725 33 11 55.

0: rádiu Čas Rock, někdo rád holky, někdo v dolky, někdo v neděli chytá lelky a někdo maká na baráku. Patriku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty zrovna nechytáš lelky, že ne? Ani to je paní.
1: Ne.
0: Tak co si zahrajeme a komu?
1: No, tak zahrajeme si od Horky Žeslíže. Mám to na lehátku.
0: Řekni, normálně, ty můžeš.
1: Mám píči na lehátku.
0: Přesně. Máš dneska nebo nemáš?
1: Nemám, no.
0: Nemáš. A chtěl bys mít?
1: No, tak zase úplně na lehátku bych to nechtěl.
0: Tak jako napůl. Napůl. No, zdravě, jo?
1: Radši byla ta střední cesta.
0: To je tak, jak to má generace Z, jo? Life balance.
1: No, nevím, no.
0: Dobře. Hele, nebudu tě dostávat do ouškejch, víme, co budeme hrát, necháš si to pro sebe, nebo to ještě někomu, no. Hodíme do světa.
1: No tak všetkým aspoň pro povzbuzení nalady, co jim to počasí teďkom, tak nějak si nevychodit k tomu, co by měli, co chcou udělat, jako.
0: Přepisuje jim plány, jinými slovy.
1: No, jo. No. A pro svou rodinu.
0: Super.
1: Bych to chtěl věnovat. A tak, tobě tež.
0: Tak jo, ať máš aspoň jako dneska lehce to lehátko, tak jako zdravě. A jinak no. Se do toho vrhneme, nebo jedu v tom s tebou odpoledne.
1: Dobré, tak jo, díky.
0: Tady to je, měj se, čau.
1: Díky, ahoj.

tak věřím, že zase dáte ke svátečnímu obědu, protože to tady voní ze všech stran až do studia. A co pro vás máme my? No sváteční menu. A my servírujeme Briana Maye. Mezinárodní nouzový volací signál mají vymetal. A jedno vyznání od Whitesnake. Tak dobrou chuť, je přesně 12.00.

na rádiu Čas Rok. No a my se koukneme kousíček dál, protože v kalendáři svítí datum 7. června 2026. U nás slaví Iveta, taky Slavoj, takže holky, kluci, rokoví, všecko nejvíc nejlepší k vašim jmeninám a pár historických zářezů by tady bylo. Tak třeba rok, kdy se narodila teta Hanka, všichni víme, že jo, ten byl zlomový, nejenom v tomto směru, že jsem přišla já na svět, ale taky v tom, že automobilové závody, tehdy ještě národní podnik Mladá Boleslav a Stihl Bertone, tedy italská firma, uzavřeli smlouvu už tehdy na design nové řady osobních automobilů. A víte kterého? No, vzešel z téhleté smlouvy úžasný kousek Škoda Favorit. Moje první auto pořízené za vlastní prachy, sice o dost později, než byla tato smlouva podepsána, ale takhle dlouho se to ladilo, aby nakonec vyjel ten tvar, aby nakonec byl posazen motor vepředu s předním náhonem a my nakonec jsme po něm úplně všichni toužili, jakmile se začalo vyrábět a že byl vymazlený. Já jsem ho já, děl ho i Hans, já stříbrného, Hans černého, dodnes na tohleto škodovku vzpomínáme jako na nejlepší auto, co jsme kdy řídili a co jsme kdy vůbec měli. No a v roce 1968 otevřeli v Dánsku první Legoland. Kdo jste tam ještě nebyli, zajděte si, pohrajete si. A to nejenom ti malí, ale i vy dospělí. Jedno z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších míst vůbec. Mezi slavnými a narozenými najdete dneska třeba Paula Gogena, taky Tigra z Walesu, Toma Jonesa, Liam Neeson, úžasný to hrát dneska slaví, ale nejen oni, taky bubeník kapely Stone Temple Pilots, nebo jeden z členů Jane's Addiction a Red Hot Chili Peppers, a který spolupracoval taky třeba s Alanis Morissette a dalšími umělci a muzikanty a zpěváky. A co vy? A 7.6. Na, pro zbytek si skočte na web časrok.cz, tam to máte hezky sesumírováno, jak to šlo po sobě. A stále hledáte-li důvod, co dneska oslavit, tak na dnešek připadá Světový den péče, taky Světový den bezpečnosti potravin a bacha, den čokoládové zmrzliny, to je výzva, vím, co dneska odpoledne, a taky třeba den námořníků. Takže já zdravím našeho kapitána, piráta z Dendu, a tady má svoje Running Wild. Vy si polistujte na našem webu a pokud dneska slavíte, užijte si to.

0: Hands up, that's Sara, tady na rádiu Čas Rock. Neděle 7. června 2026, venku kus slunka, ale na druhé straně Moravskoslezského kraje tak bouřka třeba. No a aprílové počasí se nám protáhne i do dalšího červnového týdne. Pondělí by mělo být ještě s azurovou oblohou, také slunkem a 25 až 28 stupně Celsia. No a v úterý se nám to začne lámat, dorazí bouřky a taky studená fronta, takže od úterního odpoledne, středa, čtvrtek, to bude pro některé slabší typy dokonce na svetr, protože rosničky předpokládají denní maxima jenom nějakých 14 stupňů Celsia. Takže my se Sobešem, který sedí vedle ve studiu, si budeme chrochtat, jakože dobrý, že není vedro, ale chápu teplomily, že nic moc, a taky chápu rockerčata, protože je doba školních výletů a vůbec venkovních akcí, takže až do soboty si moc neškrtneme, to by mělo být hodně deštivé. Co je ale důležité, zítra, jestli se nepletu, tak je medarda, ale zítra by to mělo být bez kapky vody. To znamená, že těch následujících 40 dnů úplně by pršet jako nemělo. Budeme-li se držet pranostik. Ale třeba to máte jinak, ale je třeba zalít zase, jako my zahrádkáři víme, že jo. Tak asi tak. Já vás teďka nebudu polývat ničím jiným než pravorokovou muzikou. Dokun, Alkáči, také White Snake. A určitě se vejde i jedna vaše.
1: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.

0: A pak už vy, tak jaký bude nedělní poobědový desert? Tady ten hudební. 725-33-1155.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

muzika podle vás. Zdarec všem slavujům, pěkný svátek. A když je dnes takové počasí, hoď nám tam prosím rybičky, léto, ať se ta opékačka dnes vydaří tak, jak má. No tak já hážu léto s pořadovým číslem 2, tady jsou rybičky 48, společně s pekařem a Jimmy Vošoustem a vy si to pro změnu osolte.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Zaž

0: letošní ročník Holba rok na grilu. A to vlastně bude i naše téma v další hodince, protože po 13. na rádiu Čas rok do ropeš. Tak 11. Na cestu kolem světa vyrazíme z Bastar. A nebudou chybět pozvánky. Jestli ještě nemáte vstupenky na letošní Holbu, tak kde je sehnat, jaké různé si můžete pořídit a na co se můžete těšit. To všechno spolu probereme.
1: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rok tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rok. Už brzy to spustíme. www.časrok.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.

GM46, tohle byly Dynasty, tady na rádiu, čas rok do nedělního, teď už odpoledne, 7. června 2026 a co by dub, je tady opravdu unikátní oslava 15. narozenin rádia Čas rok. Náš tradiční festival Holba rok na grilu 24. a 25. července Sádrák v Opavě, tady Stříbrné jezero, Pretty Maids, Tři sestry, Citron, Proteus, Coco Minute, Kurtizány z 25. venue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor, Reflections of Karma, Witchhammer, Aleš Brichta a další. A k tomu samozřejmě párty, jak se patří, protože začneme v pátek a končit se 100%, bude až v neděli někdy během dopoledne. Vstupenky jsou stále ještě k mání, a to hned v několika podobách. Klasická celofestivalová vstupenka, Pohoda Pass a nebo VIP Experience vstupenka. Stačí si vybrat, zařiďte se včas, protože my si to s vámi hodláme užít na plné pecky. Veškeré info jednak ve vysílání rádia Čas rok a dvak taky na našem webu www.časrok.cz. Kdybyste tam náhodou nenašli to, co hledáte a potřebujete odpověď, stačí se ozvat na náš mail, třeba studio@časrok.cz. Tak co, vidíme se!

0: Televlesky vás srdí také přispěli do nedělního odpoledne na rádiu Čas Rok. No a než vás všechny předám Kiki Střelcové, tak ještě si neodpustím jeden vstup, ten tématický, protože dneska je den čokoládové zmrzliny. A kdo jiný, než máš krtník z vedlejšího studia, Radim Soběslav Bednář. Soběši, ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne. No, takže, diskutabilní úvod.
0: Hele, gelato čokoláto dneska slaví. Tak která?
1: Teď myslíš jakoukoliv zmrzku nebo jakou čokoládovou?
0: Jakoukoliv.
1: Sofína volba, jo? Vždycky automaticky říkám pistáciová.
0: Nicméně, pistáciová zelená.
1: Ne, fakt nepotkali jste se?
0: Ne.
1: A z dětství a dokonce i naši posluchači na rádiu Čas zmiňovali, že teď už je toho strašně míň. Já si pamatuju ještě punčovou z dětství a to byl zážitek.
0: Jo, to je pravda. Kde
1: tam je kousky rozinek. To už se teď tak nějak moc nedělá, asi v takových těch, kde je 30, 40, 50 druhů, jo, ale málo kdy ji vydám, takže...
0: A v Havířově je furt maj.
1: A kombinace těch dvou, to musí být něco generálního.
0: V Havířově fakt koupíš tu punčovou, ano, s těma poctivýma rozinkama.
1: A pozor, já jsem ten otevřený novým chutím, díky bohu naštěstí se dělají a tak je to něco podobně jako u koprovky, takové buď love or hate. Už jsem měl tu čest ochutnat jak rýžovou, jakože sladká rýže, ano? Tak krupičnou. Bože můj, nervy moje, palec nahoru.
0: Tak. Jo. Tak doufám, že potěšili dneska aspoň ty vlčnovské vdolečky ke kafi.
1: Dostal jsem takové 3-4, takové malinké, no takové, to jsou vzorky, jako jo, co jsi mi dala.
0: To je úplně v pohodě, já ho zbiju potom, jak to vysílám za dveřma rovnou hned. Takže Tvarušková, tvoje oblíbené téma. Zmrzlina. Mimochodem už jsem ochutnala i sladinu.
1: Já vždycky sonduju posluchačů, sondoval jsem právě u tebe, ano? Jako jestli jde do sladka nebo do slaná. Ty říkáš, že vlastně ta smetana to zjemní, ale je to ta slaná.
0: No chuť, jasně, jo? Že jo.
1: No.
0: To musí být.
1: Jak to mám jinou vzpomínku, protože tvarušky ty víš, že
0: ano,
1: nevermore.
0: Ty ne. No jasně.
1: Nevím, jestli za milion bych je ochutnal nebo ne, to nevím, ale prostě ne. A dokonce byla kauza, když jsem byl na civilce a když jsem obsluhoval jakoby, jako ta paní provozní tři školky, tak v jedné si rodiče stěžovali natolik, když je děti dostávali na svačinku, protože všechno vraceli, že potom zrušili z jídelníčku. A to byla úplně najemno pomazánka. Teda
0: ale víš co, ono to tak je, já jsem je taky jako dítě nemusela, protože můj tatínek si pěstoval na okně Loštický zázrak a jako dítě já jsem nesnášela tvarušky. Pak se to nějak zlomilo, dneska na ně nedám dopustit a furt jsou doma a teď si pěstuju já na okně v kuchyni Loštický zázrak.
1: Já jsem pořád přesvědčený, že chutnají tak, jak vy říkáte, voní. Takže...
0: No voní.
1: No, bože, ne, to je...
0: A navíc, kdo všichni řidiči víte, Mohelničák, to bistro, kde se zastavil čas někde na začátku 80. let a vlezete, já se té paní bojím, ona má knír, vždycky přijde, ano!
1: Anička Holubová!
0: No ne, já se jí fakt jakože bojím, ale ty tvarušky tam jsou naprosto dokonalé. Geniální a pokaždé, když jdeme přes Mohelničák, musí být zastávka nahoře v bistru s tvarglama.
1: Jestli tam nezůstali z roku 1986, ne?
0: Je to možné, protože ty stoly a ta dlažba tomu odpovídají.
1: Ale někdy to je fajn vrátit se do těch jako let.
0: Je to pravda, protože opravdu tam projdeš časoprostorovou bublinou a vpluješ do poloviny osmdesátek se vším všudy, za kumprdům, co tam je. Někdy potkáš v těch dveřích i tvarušku, jak utíká už.
1: Jak říkám, a když to ochutnáte, tak ty bubliny jdou potom z vás, ale to je váš problém, takže bon appetit.
0: Takže jinak, dnes den čokoládové zmrzliny, gelato čokolato, oslavte si to klidně tak, jak potřebujete a s tou zmrzlinou, kterou máte nejradši. Polárkový dort v létě místo oběda, pamatuješ třeba?
1: Já neměl polárkový dort prakticky čtvrt století. To pozor, polárka bylo něco jiného než nanukový dort, že jo?
0: Jo.
1: No a z nanukového, tam víš, co jsem měl radši, jenom ty čokoládové cestičky.
0: Klasika.
1: Jsem vybral přesně tak a zbytek,
0: Rypalista,
1: to už si vemte, ano.
0: Ano, přesně. No tak jo, tak my půjdeme na zmrzku, ty asi ještě na chvilku do svého studia.
1: Já jdu ještě něco domluvit a připomínám, jako, že čtyři vlčnovské koláčky jsou málo.
0: Rozbiju.
2: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
3: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: A Rakajn s Petrem Kolářem na vlnách rady a čas rovno nazdar rošťáci, to máme překvapeníčko, že? V takový jako pravda netradiční čas, ano, ano. Máme tu nedělinku dneska pěkně divokou, vám teda řeknu. Aspoň za mě, tak snad vy máte klidnější. No víte, jak to je. Člověk míní a auta mění. No a pak se mi ještě jako někdo bude divit, že furt nemám ten řidičák. No ale tak, že hlavní je se z toho neposrat a brát i tyhle ty překážky s úsměvem, že ano. No ale už jsem tu, sic dneska toho společného času nebudeme mít tolik, ale já myslím, že o to víc si to užijeme. Já když teďka aktuálně koukám z okna ven, tak se nestačím divit, tady v Ostravě nám začalo luchat, dokonce teďka před pár vteřinama tady padaly i jakési krupy, takže prosím vás, kdo můžete, tak radši nevystrkávejte nos. Já myslím, že dneska jsou asi nějaké trošičku zvláštní konstelace hvězd, říkejme tak tomu. Zjistíme, co říká Milan Gelnar na příští týden, jestli to bude jako obdobně divoké, anebo to bude klidnější. Nicméně já věřím, že si tu první červnovou neděli užíváte společně s rádiem Čas Rock, pěkně s nohama na stole. Kdo jste v práci, tak doufám, že vám to pěkně utíká. No a Kiki Střelcová vám od teďka bude dělat společnost na následujících 3,5 hodiny zhruba. No ale teďka, to dneska teda odpálíme netradičně songem na přání. Tak dejte vědět, jakou byste chtěli, aby zazněla. 725331155. Co bych já vám teďka tam tak mohla prdnout? Doro? Tak jo, ale prosím vás, bude bez úda.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Na Rádiu Čas Rok teďka bude trošičku peklo, které možná zažíváte i někteří vy, co jste na cestách. Já jsem tady jako před vlastně třema minutama, jo, říkala, že tady jako prší, prosím vás, tak už to zase přešlo. Nicméně na drátě byl moták, ale asi nám nějak jako úplně nefungovalo spojení, vypadl mi z linky, nicméně stihl mi říct, že je na dálnici. Vůbec jsem z něho, znáte ho, jo, pomatený moták, takže jsem z něho nedostala vůbec jako zatím nic, ve kterém směru, na kterém kilometru, jo, odkud kam se pohybuje, takže vůbec nevím, kde se to peklo nachází, ale pochopila jsem teda asi správně, že když chtěl Insany tenhle ten song, tak jako to peklo na těch dálnicích někde bude, takže prosím vás, jeďte opatrně, dávejte na sebe pozor a já myslím, že ta Insania naopak to peklo trošičku jako rozvíří. Tak tady máte. Já vám přeju fajn poslech.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
7: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rok.
4: Rádio Čas Rok.
7: Pravé rockové rádio.

Bastar nám doznívá v závěru 13. hodiny odpolední za 2,5 minutky. Bude 14. No a přátelé, já tady pro vás budu mít nachystané v další 60 minutovce samé lepší hudební skvosty. Dáme Five Finger Death Punch. Přihodím taky Snow Patrol. To je taková typická nedělní pohodovka, no a budou třeba i Battle Beast. Ti naopak poputujou všem těm, kteří jako úplně dneska nemají energii a zítra je zase čeká rachota. No tak někde tu energii dobít musíte. Nebojte, já se o to budu pokoušet v následujících 3 hodinách. No a přátelé, tady teďka v Ostravě opět, jako pomalu to vypadá, že zase za chvilku bez tak vyleze slunko, ale přestalo nám pršet, je teda pod mrakem, je tam příjemně a co se těch teplot v rámci celého Česka týče, tak se aktuálně hýbou mezi 20 až 25 stupni. Kiki Střelcová vás zdraví z Rádia Čas Rock, přeju pohodové nedělní odpoledne. Máme teď takový ten poobědový čas, tak si třeba dejte něco dobrého na zub a užívejte muziky, kterou za chvilku posílám.

0: pohodový Five Finger Death Punch doznívají 8 minut po 14. hodině odpolední. Já doufám, že si všichni užíváte klidné neděle. No a my už si teďka naposledy v rámci dnešního dne, tak je tohoto týdne, dáme novinku týdne. Tak víte, že jí má na starosti Vrána, tak já ji opět uvolňuji prostor a kdo jste ještě neměli možnost si song poslechnout, tak máte příležitost právě teď.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítaná. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
1: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Na rádiu Čas Rock dozněli Battle Beast, no a my už za chviličku budeme pokračovat v poctivém roku a metalu. Těšit se můžete na Volbeat, avizované Snow Patrol, nebo tady třeba pro vás budu mít taky Lennyho Kravice. No ale přátelé, vzhledem k tomu, že nás už vlastně za pár hodin, můžeme říct, čeká nový týden, to ne, že bych vás jako chtěla strašit, ale je potřeba to nakousnout, toto téma, začít se psychicky připravovat na ten nový týdenní pracovní proces, tak abychom my vám to vplutí do nového pracovního týdne zpříjemnili, tak s pondělním dnem přijdou novinky v rámci našeho vysílání. Můžete se těšit opět a zase na super soutěžení, v rámci kterého si budete moct přijít k pěkným penězům. Ovšem, pokud budete mít štěstí a jestli k vám bude náš skřet Rádia Čas Rock příznivý. Skřet se vrací, teďka teda s novým názvem Skřetův poklad, protože bacha, on bude taky přinášet i jako takovou cenu útěchy vždy pro jednoho neúspěšného v rámci jednoho dne od společnosti Investona, která bude skřeta podporovat, a pokud se vám jako nepodaří vyhrát nějaký ten pěkný finanční obnos, tak budete si moct odnést od skřeta aspoň cenu útěchy v hodnotě krásných 3000 korun. A to se vyplatí, takže prosím vás, upalujte na weby časrock.cz, zaregistrujte se do naší soutěže. A já jsem jako v pátek vám tady říkala, že jsem si úplně, se mi vykouřilo z hlavy, jestli vy voláte nám nebo my vám, tak prosím vás, vy budete volat nám, jo, jako tomu bylo, takže si pěkně připravte nebo opražte číslo 725331155, protože od pondělka se vám bude několikrát denně hodit. No a nezapomeňte, že skřet umí být zákeř, takže když budete odhalovat políčka a povede se vám dobře, tak jako to úplně netlačte na sílu, protože nezapomeňte, že byste taky mohli odejít s prázdnou. Tak vám budu držet palce.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas Rock.

0: Dvě minutky po půl třetí odpoledne. Neděle s datem 7. června. Co se s tímto datumem pojí, tak o tom si více řekneme v další hodince, no ale teďka už přichází nějaká podle vašeho výběru. Tak dejte vědět na číslo 725331155. No a já koukám, že už tady mám nějaký ten požadavek na WhatsAppu Rádia Čas Rok, kam klidně můžete taky napsat nebo klidně namluvit v rámci hlasovky vaše přání. No a píše Marek, že by rád Metalindu. Jo, to je ten Mareček z Jižní Moravy, prej, ahoj moje virtuální lásko. To je krásné, přátelé, jaké my vazby úzké s vámi máme. No samozřejmě, že ti toho Jana Amose Džínového mile ráda zahraju. Navíc pro mě to je taková srdcovka, co jsme s klukama tady dělali v loni, rozhovor do Rockcastu, tak opravdu jako když s nima člověk jako zažije nějakou tu chvíli, prožije s nimi několik momentů, tak opravdu se k té kapele potom jako o to víc jinak stavíte a máte k ním vlastně takový blízký vztah. No, nicméně, kdo jste ještě tenhle Rockcast s Metalindou neslyšeli, tak si ho rozhodně pusťte, můžete si ho i teďka dohledat zpětně na našich webech v rámci Rockcastu Rádia Čas Rok. No, tak teď už Metalinda a potom kdo ví, co bude dál.
1: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok. Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: úžasný Jan Amos, Žínový, Metalinda. No a my teďka jako se nepřesuneme úplně o moc dál, protože zůstaneme v českých Luzích a Hájích. Bude hrát Alžběta. Mám teďka na drátě Evičku s Peťou ze Sušice, téhož času tady v Moravskoslezském kraji a do toho ta ukecená paní z navigace. Děcka, ahojte, já vás zdravím. No to je mi milé překvapení, že taky zavoláte. No co vy tady u nás? Povídejte, přehánějte.
1: Měli jsme wellness víkend dole na Jižní Moravě a odsaď už je to do Ostravy za přáteli jenom kousek, takže
2: zdravíme i všechny přáteli v Ostravě, Lojzíka, Silvu, Dášenku, Pavlíka, doufám, že někdo z nich poslouchá.
0: No a že by se tady teda taky stavili třeba do toho rádia, že? No to je ani nenapadne, no dobře, dobře, no, nejsme vám dobří, no, tak jo.
2: Přijeli jsme to.
1: Na to nebyl čas, ale příště si čas uděláme.
0: Je mi to jasné, že toho musíte mít hodně, ale budeme opravdu rádi, když příště si ten čas na nás tedy vymezíte a přijedete se i za náma podívat. Děcka, tak kolik vám zbývá domů teďka aktuálně?
1: Aktuálně nějakých 300 kilometrů.
0: Ajajaj, takže předpokládám, že jste před chvilkou vyjeli.
1: No, 12 hodin, no.
0: Děcka, tak hlavně dobře docestujte, šťastnou cestu, dávejte pozor, protože přece jenom co si budem. Na těch cestách to je jako divočina. No a co si teda dáme? Předpokládám, že to pošlem všem, které jste už jmenovali. Tak říkejte, co budete mít v plánu na nadcházející dny. Bude volníčko nebo od zítřka normálně nástup do pracovního procesu?
1: Volníčko bylo teďko od čtvrtka.
0: Takže makando. Ajajajajaj. Tak jste aspoň odpočatí?
2: Určitě.
1: Dobře, že jo.
0: Tak to je fajn.
1: Velmi je odpočinek.
0: Takže energie.
2: A pak dobré, bylo výborné pivko v Ostravě teda, to jsme si včera dali.
0: Jo? Strašně... A co jste si dali?
1: Regas 12.
0: Takže opravdu tady to naše místní. No tak to jsme rádi, že jste si pošmákli. Koukám, že teda energie doplněná, baterky dobité, tak zní to jako ideálka. No. Tak snad se vám do toho nového pracovního týdne bude vkračovat teda levou zadní, jak se říká.
1: Určitě.
2: Jsme rádi, že jsme se ti dovolali.
0: No já jsem ráda, že jsem vás oba takhle mohla slyšet. Hele, já jsem vám vybrala čarodějku, může být?
2: Perfektní.
0: Špica, tak hlavně ne čarodějka, ale anděl strážný, ať vás pěkně střeží na té vaší cestě domů. Dobře dojeďte. Ráda jsem vás slyšela a muziku za chviličku posílám.
1: Děkujeme.
0: Mějte se krásně, děcka. Pa, pa.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

Vypadá to, že dešťová mračna se nad celým Českem pěkně prohnala a šla do háje a teď už si zase budeme moci užívat krásného slunečného nedělního odpoledne, přátelé. No, ano, opravdu je to tak aktuálně s teplotama mezi nějakými 21 až 26 stupni, takže opravdu neděle jako malovaná. No a k tomu i po 15. kvalitní rocková a metalová muzika. Olympic.

0: Jak jsem slíbila, podíváme se do kalendáře, ať prozkoumáme více zblízka to dnešní datum, kterým je 7. červen 2026. Dnes skutečně nám to letí. No, za chvilku kinderčatům začnou prázdniny, jen se těšte, dětičky. No, rodiče se sice zblázní, ale tak co? Já doufám, že k tomu vám bude dopomáhat ta naše muzika, no a taky k tomu Lacuna Coil po 15. No a když jsme byli už u těch prázdnin, tak je mi jasné, že spoustu z vás ocení třeba nějaký fajn tip na nějaký výlet či něco, co s těmi dětmi můžete podniknout třeba ještě teď před těmi prázdninami. No, tak si o tom řekneme více. Za pár sekund odbije 15. Kiki Střelcová vám přeje z Rádia Čas Rock fajn nedělní odpoledne.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

Ať už jdete na kraj světa pro něčí vůni, nebo třeba pro poslech rádia Časrok, tak vězte, že nás právě v těchto chvílích 8 minut, teď už 9 minut po 15. ladíte. No a já otevírám tu naší zaprášenou rokovou bichli, abychom zjistili, co se váže k dnešnímu datu. Přátelé, máme 158. den letošního roku, opravdu neuvěřitelné, kde se to vzalo. Do konce roku zbývá 207 dní, jen tak pro zajímavost, jo, ta Hanka ta zase by to propočítala, kolik nám zbývá do Vánoc, ale to tím vás jako srát nebudu. Nicméně v dnešní den slaví svátek všechny Ivetky a Slavojové, takže všechno nej. No a dnes je to taky 84 let, co měl první ze dvou pohřbů Reinhard Heydrich, říšský protektor protektorátu Čech a Moravy. Ten jeho první funus, ten se konal v Praze na Pražském hradě, no a ten druhý potom pochopitelně byl v Berlíně o dva dny později, 9. června. Rok 98, ten se stal šťastným v tento den pro naše hokejbalisty, kteří se poprvé v historii stali mistry světa. Velká gratulace. Rok 1969, tam jako bylo vlastně takové štěstí v neštěstí u Keitha Richardse z Rolling Stones, který jel se svojí přítelkyní v automobilu, no a měli nehodu. Byla to celkem ošklivá nehoda, protože jako z auta nic nezůstalo, okamžitě putovalo do šrotu. Nicméně bourali v autě nedaleko jejich domu v Sussexu, no a Richardsovi se ku podivu na to, jak to auto bylo rozflákané, nic nestalo, no ale Anita tam musela do nemocnice se zlomenou klíční kostí. I tak teda si myslím, že z téhle nehody vyvázla celkem dobře. No a dneska je to taky 31 let, co musel kytarista Radiohead Johnny Greenwood vyhledat lékařskou pomoc, jelikož se mu spustila krev z ucha. Představte si, že doktoři mu diagnostikovali, že za to může agresivní pohyb ruky při dlouhodobém hraní na kytaru. No, i takové jako věci se dějí. Takže prosím vás, pokud děláte rukama nějaký pohyb uceleně, často a pravidelně, tak bacha na to, mohlo by vám to přinést i zdravotní komplikace. Jasno.

0: kosti teďka dorazila na čas rok Metallica, no ale abychom to zase tak nějak vyvážili, tak si za chviličku dáme Olympic. No a v závěru týdne, přátelé, tady pro vás budu mít jako takovou špetku roztomilosti, jo? Zároveň to bude špica tip na výlety po Česku, ať už před prázdninama, anebo v rámci nich. Jak možná tušíte, řeč bude o chlupáčích z našich zoologických zahrad. No tak do nich vyrazíme. Do kterých konkrétně, tak o tom už víc za chvilku. Zůstaňte s náma.
1: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
4: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas rok.
6: Čas rok.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve Fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD. Build your dreams. www.byd.moravia.cz

0: Vítku, jsem vám slibovala chlupatou dávku roztomilosti. No tak pojďme na ně, takových těch dobrých, pozitivních a veselých zpráv není nikdy dost a já myslím, že obzvlášť na konci týdne přijdou vhod. Přátelé, začneme jihomoravskou metropolí. V Brnečku si představte, v uplynulém týdnu dorazil medvědí babinec. Nové dvě samice z Dánska, pardon, teda dvě, co nevím, kolik je, vidíte to, ale každopádně jich je víc než jedna. No a tyhle ty dánské medvědí krasavice doplní teda dámskou smečku v podobě Kory, kterou jako tak nějak brněnští a přespolní hodně dobře znají, protože to je jako brněnská krasavice. No a s jejíma dvěma mladšíma ségrama Annou a Elzou, jo? Takže opravdu bude v brněnském medvědím výběhu hodně veselo. No, v Hodoníně o kousíček dál se teď taky radují, protože tam zase teďka nově docestoval samec Oliver, což je tygr usurijský. No a on byl teďka v Hluboké, kde se podílel jako na odchovu 9 mláďat, to víte, tatínkovské povinnosti. No a nyní přicestoval do Hodonína, kde jako nějakou dobu byli bez tygra, takže se návštěvníci můžou opět na tohleto majestátné zvíře těšit. No a teďka kuriozita na závěr. Z Ostravy, přátelé, hledá se král Jeliman.
1: Já tak rád trsám, já tak rád trsám, ty tak rád trsám, já tak rád trsám.
0: No, tak asi si lemur chtěl zkrátka jednoduše zatrsat mimo ostravskou zoo, protože z ostravské zoologické zahrady utekl lemur kata. Prosím vás, stále ho nechytli, už se hledá nějaký ten den, takže kdybyste ho náhodou jako čistě teoreticky potkali, jo, třeba ve městě na Masarykáči, tak se nedivte, jo, šel si prostě vyhodit z kopejtka, tak hlavně si uložte číslo, které vám teďka nadiktuju, může se vám hodit 722 954 127, prosím vás, ne, to není nové číslo do studia Rádia Časrok, nýbrž telefonní číslo do ostravské zoo v případě, že byste jej narazili, tak aby si pro něj mohli přijet. A odborníci, prosím vás, hlavně prosí veřejnost, ať na něho nesaháte a nekrmíte jej. Teďka přemýšlím, jakože jak ho vlastně toho lemura udržet, že? Takového neposedného čiperu, když ho potkáte. No tak nic, no tak jedině zkusit prostě nalákat na piškotek.

6. hodiny odpolední patřil kapele Antiflag. No, za minutku a půl odbije už 16., což pro nás znamená, že to bude naše poslední společná hodinka, ale i tu si pořádně užijeme. No a ať to zbytečně nezdržuju a té muziky v ní stihneme co nejvíc, tak to ofiko pojďme odpálit v těchto chvílích. Já vám můžu slíbit, že se mrkneme s Milanem Gelnerem na vyhlídky na nadcházející týden, co bude, jak bude, proč bude. No a taky se připravíme na Rock for People, hergot, protože už skoro po víkendu začne startovat, přátelé, v polovině týdne. No, tak kdo se tam chystáte, tak špiclujte uši, ať o nic nepřijdete. Kiki Střelcová přeje pohodové nedělní odpoledne z Rádia Čas Rock.

0: Radio Čas Rok, neděle 7. června, no a přátelé, Rock for People je téměř tady. Už ve středu 10. června se návštěvníkům otevřou brány 31. ročníku Hradeckého festival parku, který potrvá až do neděle 14. No a tak teďka pár důležitých praktických informací a rad, které by vám jako ti, co tam vyrážíte, mohli přijít vhod. Prosím vás, v celém areálu se budou platit, nebo se bude platit čipovými náramky, jak jste si na festiácích za poslední roky už nejspíš zvykli. Čekat tam na vás bude žrádlo z celého světa a 138 druhů piv. Jo, slyšíte správně. No, takže Rokáč vlastně bude i takovým gastrofestivalem, můžeme říct. No, co se týče pak dopravy, tak ta bude v době festivalu posílená, týkat se to bude vlaku, ale třeba i taxíků. A ti, co se dopravíte po vlastní ose autem, tak prosím vás, myslete na to, že každý automobil musí mít už předem stanovené místo a parkovací lístek, který si koupíte s předstihem online. Jinak pořadatelé samozřejmě dávají i různé cenné rady, jako třídní paní učitelky na základce, když nás, že jo, vypravovali na výlet, co si do batušku zbalit a nezbalit. No, tak prosím vás, vězte, že ať už jako hlavně u sebe máte takové ty ochranné věci před počasím, takže opalovací krémy, pláštěnky, pokrývka hlavy, sluneční brýle, někteří i ty kondomy, že? Naopak nechte doma nějaké ty jako cennosti, že, o které by vás případně mohli neukáznění návštěvníci obrat, taky pyrotechniku, no či zbraně. A já myslím, že to je snad jako úplně všem jasné. Podrobnější rady a informace v přehledných bodech najdete na stránkách Hradeckého deníku ve článku Rock for People 2026. Takže si to když tak vygooglete, tam to máte opravdu krásně, stručně, jasně, přehledně, vystižně sepsané a můžete se podle toho balit na Rokáč. A doufám, že pak dáte vědět, jak bylo.
1: Radio

0: doslova poslední hodiny 23. týdne letošního roku. Před náma týden nový s řadovou číslovkou 24. Doufejme, že přinese samé dobré pozitivní věci, no ale co konkrétního, tak to už teďka nastíní Milan Gelnar. Vítej, usedni, srkni kafe a jdeme na to.
1: Počátek týdne bude plný nejrůznějších událostí a vzruchů, a to na obou stranách spektra. Naštěstí to pozitivní bude převažovat a to problémové by mělo mít vždy ostré hrany konfliktu zaoblené. Střed týdne už bude komplikovanější. Přidají se konflikty spojené s milostnými úlety, porušováním dohod a nerozumným myšlením, mluvením i konáním. Konec týdne pak bude obdobný, jen hrany konfliktu budou opět zaoblenější. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
0: Milane, díky, já ti tak závidím ten tvůj bystrý intelektuální za který my ti samozřejmě mnohokrát děkujeme, že ji takhle při neděli vážíš cestu sem k nám do studia Rádia Čas Rok. No ale přátelé, co si z toho musíme vzít? Že musíme vytáhnout to nejdobré, nejdobřejší, nejlepší a hlavně, že bude to pozitivní převažení. Jo, hrany konfliktů zaoblené, jsem tam přioblené, no nicméně, prosím vás, bacha na ty úlety, jo, divočáci naši, teď už další muzika, za okamžik, zůstaňte s náma.
2: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rok přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Výhra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rok. Už brzy to spustíme. www.časrok.cz.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Časrok.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Kiki Střelcová přeje z Rádia Čas Rock, fajn nedělní odpoledne, tohle byly Queens of the Stone Age. Řekla jsem to dobře, hergot, jsem byla tak nastartovaná, já věřím, že jste to jako cítili, jo, jak jsem do toho vložila to srdíčko, ale úplně jsem si nemyslela, že to vyjde. A just vyšlo to. Dobrý, mám splněno, už si můžu dát nohy na pult. Nicméně, přátelé, my máme krátce před půl pátou odpolední a já si vás dovolím pozvat ještě na jednu vzdálenou řeckem vonící cestu na motorkách. Za chviličku se spojíme s Pavlem Hrbáčem, starostou Plesné, který se svými kumpány na motorkách vyrazil na takovouhle dlouhatánskou spanilou jízdu. Proč? Za jakým účelem? Jestli už jsou na místě, nebo se ještě pořád štrachají po cestě? Tak to se dozvíte už za okamžik. Nicméně, ještě předtím bychom si mohli dát nějakou podle vašeho výběru. Tak dejte vědět, co byste ráčili, 725331155 a mezi tím už úchvatná dáma Tania.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Klidná Tania doznívá na rádiu Čas rok, 2 minutky po 5:30, no ale teďka to bude pravda pěkná divočina. Na drátě Fazol a v playlistu rádia Čas rok Sepultura. Ahoj chlape.
1: Čau všichni roky, jenom Petloši.
0: Tak prosím tě, svěř se našim posluchačům, proč Sepultura?
1: Bolí mě zára.
0: Co jsi robil, synku?
1: Pátek, sobota byla náročná a help days byly úžasný.
0: Ajajajajaj, tak ty si na help days spařil takovým způsobem, že to budeš rozdýchávat ještě následující týden.
1: Ne, jako v té klidu, ale já naštěstí odjíždím do práce až v úterý, takže jako já to ještě zítra nějak rozdýchám.
0: To máš jediné štěstí, čas na regeneraci bude.
1: přesně tak.
0: No a jak bylo, jak jsi zkusil?
1: A jinak, jo, super, akorát pro mě nepřijeli Dimitry, no, my tam v kotlu v pátek blokli záda, musel mě odvést, Segra mě musela odvést.
0: Jezus Maria.
1: Už je to jako dobré.
0: Tak ještě, no tak ještě, že je to napravené, jo, ale tak je mi to jasné, že ti to určitě bylo líto, že si Dimitry nemohl vidět.
1: Jo, určitě, samozřejmě, jo. Manželka mi dala tady nějakou tabletku a namazala mi záda, no. Říká, ty starý kokote.
0: No, tak jinak je manželka velice úžasná ženuška, že se tak o tebe stará. No jo, no, ten věk je svině, viď?
1: Ona to sice neposlouchá takovou muziku, ale je velice tolerantní.
0: To je hezké. No hele, co se Dimitry týče, tak ti jako obraží republiku furt i mrvére někde. I tady u nás jsou často, takže já myslím, že není všem dům konec.
1: Jo,
0: hlavně, určitě. Že máš záda v cajku a pařit může zase na ně příště.
1: Jo, určitě.
0: Tak jo. No tak počkej, tak ta Sepultura, to se mi úplně teďka jako nehodí k tvému zdravotnímu stavu v uplynulého víkendu.
1: Já to tady nějak rozjíždím.
0: Dobře.
1: Roztáhám ty
0: tak
1: záda.
0: Tak prosím tě, hlavně o fafrně a dělej tak, ať se ti znova ty záda nebloknou, jo? Buďte lásky.
1: Jo, určitě, neboj.
0: Tak za chviličku posílám Radose a měj se krásně, ať se daří v novém týdnu. Ahoj.
1: Čau, pozdravuju sestřičku a děkuji za odvoz.
0: Rádo Čera. Se řekni, že? Tak to bylo za sestřičku, jo?
1: Ano.
0: Tak čau.
1: Čau.
0: No a já tady mám, přátelé, ještě jeden vzkaz. Ahoj Kiki, prosím tě, zahraj mojmu bratrovi k slovenským meninám cca něco od Sabatonu alebo jeho milovanou Metaliku od partie Vlašim. Jaroušku, milé ráda. Metalika bude po Sepultuře nachystaná.
2: Rádio Čas Rok. Úterý 8:00 až 9:00 ráno na Rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rok a buď ve hře. Tvoje

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Na rádiu Čas Rok nám doznívá Metallica, která putovala ke jmeninám až na Slovensko. No a přátelé, jak jsem slibovala, my se teďka vydáme na daleké cesty. Po jedné stopě, konkrétně s Pavlem Hrbáčem, starostou Plesné, který je se svými kumpány možná už v Řecku nebo na cestě do Řecka. To se teďka všechno dozvíme. Pavle, já vás zdravím, přeju krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, jak vám?
0: Tak povídejte, přehánějte. Už?
1: Už jsme tam.
0: Wow, no pěkně. Tak hele, pojďme tedy v tom případě tu cestu teďka shrnout. Jaká byla, za jak dlouho jste to zajeli, s kolika přestávkama?
1: Když my jsme teprve začali, ale máme na dlouho. Ale dneska už jsme skončili, dneska už
0: výborně. Bylo
1: takové horko, že jsme potřebovali zundat ty galaty.
0: Jezus Maria, je mi to tak jasné, v tom koženém se to potí?
1: Ne, my máme jiné, ale tak jsme našli vesničku, která se jmenuje Galatas.
0: Mm-hmm.
1: A díváme se přímo přes tady tu zátoku na městečko Patra.
0: Mm-hmm.
1: No a je tady krásně, no.
0: Takže se kocháte, tak. Odpočíváte a dobíjíte baterky.
1: No tak samozřejmě poznáváme i tady okolí, protože to je fakt malinké a je to tady jenom pro ty místní, bych řekl, tady asi velká turistika není. Ale je tu krásně, jako krásné moře, krásné výhledy, krásné hory kolem nás, takže všechno jako super, no.
0: Hlavně je, že si to užíváte, taky je super, že cesta evidentně jako tak nějak pěkně plyne. No a řekněte mi, kolik dneska zhruba třeba za sebou máte kilometrů, no a co vás čeká teďka v následujících dnech?
1: No dneska, jak jsem říkal, toho nebylo mnoho, co se týče kilometrů, ale byla to náročná cesta v tom, že to bylo fakt po těch vesničkách a úzkých uličkách a tak dále. Takže jsme udělali zhruba nějakých 160 kilometrů.
0: Wow, i tak to není málo.
1: No v tom horku to bylo dost, no, je to pravda. A co nás čeká? No tak zítra nás čeká volný den. Řekli jsme si, že už fakt toho je dost v tom horku. Takže zítra si trošku odpočinem po těch zhruba 2400 kilometrech.
0: Mm-hmm. Wow.
1: A budeme plánovat cestu dál směrem dolů na konec Řecka.
0: Takže aktuálně přes 2000 kilometrů, kolik jich plánujete ujet celkově? A ještě by mě teda zajímalo, když mluvíte o tom horku, jaké stupně teda tam jsou aktuálně v Řecku?
1: Aktuálně teď momentálně je v Řecku hodinu více než u nás a je tady zhruba nějakých 28 stupňů ve stínu.
0: Takže na tom slunku to peče řádně.
1: Přesně tak. A když jsme to zabalili zhruba před hodinkou a půl, tak ještě bylo nějakých 33 stupňů ve stínu.
0: No tak ještě, že jste jakožto ti motorkáři pěkně jako obalení do toho motorkářského oděvu, do přilby, protože aspoň jako nehrozí spálení, že jo?
1: Ne, tam to nepeče, tam je to v pohodě, tam jenom je to horko, ale jinak všechno ostatně je v pohodě.
0: Tak to je fajn. No ještě mi, Pavle, řekněte, kolik teda kilometrů máte v plánu na té své cestě celkem urazit? Jestli to tak máte, no, jako zhruba předpočítáno.
1: Tak my tím, že jedeme v uvozovkách bez plánu, ubytování bez plánu, té cesty chceme to měnit prostě podle situace.
0: Mm-hmm.
1: Takže úplně přesný plán nemáme, nicméně bude to vycházet někde mezi 5-6 tisíci kilometry.
0: Wow, neuvěřitelné. Takže vlastně se dá říct, že ještě teďka ani nejste za polovinou, takže vás ještě spousta zážitků čeká. Řekněte mi ještě, kolik členů čítá vaše výprava?
1: Jsme momentálně dva.
0: Dva, takže opravdu ve skromném počtu, ale tak zase o to víc si to určitě užíváte. No a já vás ještě na závěr poprosím, jestli byste našim posluchačům Rádia Čas Rok přiblížil, proč vlastně tuhletu cestu konáte?
1: No tak, protože nás to baví, to je ten hlavní důvod. Tam
0: je to srdcová záležitost.
1: Je to srdcovka, je to motorka, je to prostě zážitek, dostáváme se tam, kde se prostě normálně člověk nedostane. Zajedeme tam, kde člověk ani s rodinou, ani samostatně nezajede na dovolenou, takže vyhledáváme místa, které jsou trošku jinak. No.
0: A ještě opravdu už poslední otázka na vás. Je to vaše největší vzdálenost ujetá na motorce, nebo jste byl někdy ještě dále?
1: To se uvidí, jak skončíme.
0: Jo, takhle. Tak v tom případě já vám přeju hlavně šťastně najeté kilometry. V pořádku se nám vraťte, ať už to bude kdykoliv. Kolegu pozdravujte, pořádně si to tam užívejte. No a šťastné cesty. Mějte se krásně.
1: Super, moc děkuji. Naslyšenou. Do České republiky.
0: Díky, my zase zdravíme do Řecka. Naschle.
1: Naschle.

Klid a nohy v teple. Tak se to jako říká oficiálně, ale vzhledem k ročnímu období, co je venku, tak klidně ty nohy mějte v zimě, hlavně když máte pohodu a doufám, že vám ji teďka Pulis na rádiu Čas Rok ještě víc při neděli umocnili. No a my u té pohody zůstaneme, přátelé, i po 17. Na vás čeká hromada rockové a metalové muziky, ať už pohodové, anebo taky té, která vás pěkně zvedne ze židlí, protože zítra nám začíná nový týden a ty baterky je třeba doplnit. Tak si nezapomeňte ještě pořádně dáchnout, spočnout, ať ten rozjezd v novém týdnu není moc bolestivý. No a co se týče počasí, tak nás zítra vyprovodí do nového týdne celkem příjemné chvíle. Bude jasno až polojasno, v denních maximech 23 až 27 stupňů. No, tak den jako korálek to vypadá. Na to, že to bude pondělí, myslím, že bude příjemné. Kiki Střelcová se loučí, máme přesně 5 hodin odpoledne a vy se v rámci dnešního programu ještě můžete těšit na reprízu Film Timeu s Tomem Michalíkem, taky Rock News, ve kterých se dozvíte všechno nové, co se událo za poslední dny. No a potom po 19. na vás nastoupí kluci Ivo s Tomem a namíchají vám nějaký ten drink v rámci rebelského baru. Opatrujte se a ať se vám v novém týdnu daří. Čau!

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

News, Rock News. Kytarová ikona Tom Morello z Rage Against the Machine spojila síly se zpěvákem System of Down, Sergem Tankianem. Společně vydali nový song Adjourn It, na kterém se podílel i Morellův teprve 15-letý syn Roman.

Německá hardrocková a heavy metalová legenda Sinner vydá 31. července nové album s názvem Boom Bang Goodbye. Nahrávka je zároveň posledním studiovým albem kapely, která se s ní loučí se svou dlouholetou studiovou kariérou. Jako ochutnávku už muzikanti představili první single Wait.

delší odmlce představila kapela Greta Van Fleet novou skladbu Play Your Games. Čerstvý single navazuje na syrovější a přímočařejší polohu kapely a čerpá i z nálady jejich úplných začátků. Inspirací pro novou tvorbu jim byly mimo jiné znovu objevené starší demonahrávky.

0: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ. Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

Brazilská metalová legenda Sepultura oficiálně potvrdila, že svůj poslední koncert odehraje 7. listopadu 2026 doma v São Paulo. Na velké rozlučce v Mercado Livre Arena Pacaembu vystoupí také Metal Illusions, Chris Ruin a Secret Reich.

Tvůrci kultovního dokumentu Heavy Metal Parking Lot oslavují 40. výročí od pořízení legendárních záběrů fanoušků kapely Judas Priest. Při této příležitosti v Marylandu vůbec poprvé veřejně promítnou 60 minut původního nesestříhaného materiálu, který doplní živým komentářem.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
4: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd.moravia.cz.
2: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu

Chuck Billy v listopadu vydá autobiografii Holding My Breath – The Two Testaments of Chuck Billy. Frontman thrash metalové legendy Testament se v knize zaměří na divoké začátky na thrashové scéně i na svůj zlomový boj se vzácnou formou rakoviny.

Pořadatelé festivalu Brutal Assault hlásí, že line-up pro letošní ročník v pevnosti Josefov je oficiálně téměř kompletní. Pětidenní metalový maraton nabídne mimo jiné crossover thrashovou legendu Body Counts Ice-T, funk metalové Primus nebo exkluzivní vystoupení Valtary se symfonickým orchestrem.

Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.

0: Čas rok.
1: Zdravím všechny filmové fanoušky nebo taky seriálové. Po týdnu začíná nový Film Time, který dnes začneme jednou zajímavou spekulací. Ono, že se po letech filmaři vrací ke starým klasikám, to se prostě děje a neuděláme s tím nic. Nyní se začíná skloňovat slavná trilogie Kmotr. Ve skutečnosti se o čtvrtém díle mluvilo už po premiéře trojky a skutečně se s ním počítalo. Když ale v roce 99 zemřel autor celé knihy Mario Puzo, režisér Francis Ford Coppola od plánu ustoupil. Co se knih týče, čtenáři se dočkali ještě dvou románů a další se připravuje. Příští podzim by měla vyjít pod názvem Connie a půjde o příběh jediné dcery Vita Corleoneho. No a právě o tuto knihu se údajně začalo zajímat studio Paramount. A je tady plán přenést ji na filmové plátno. Zatím je to všechno v rovině spekulací, ale je vážně otázka, zda je to dobrý nápad. Došlo by tedy k přeobsazení původních postav, nebo se použije AI k omlazování, nebo dokonce k oživování herců, no uvidíme. A nebo snad raději, aby jsme to neviděli. Některé filmové klenoty by se prostě měly nechat být. Ale Film Time je stále na svém začátku, takže před námi jsou ještě dvě premiéry a taky dvoje narozeniny.
0: Film Time. Na rádiu Čas Rock.

0: Rádiu Čas Rock.
1: V tomto týdnu oslaví kulaté narozeniny Jiří Langmajer. Oblíbený český herec bude mít rovných 60. Pochází z Plzně. Od roku 1981 začal studovat hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři. No a už během druhé poloviny 80. let si na konto připsal jedny z nejpamátnějších rolí. Ať už to bylo v mrazivém snímku Proč, ale hlavně jako svobodník Kouba v parádní komedii Co pak je to za vojáka?

0: Mimochodem, v současné době se pracuje na pokračování tohoto snímku a měli bychom se ho dočkat v příštím roce, tedy vlastně 40 let od premiéry jedničky. Jiří Langmajer mimo to získal cenu Thálie, byl nominován na ceny Alfreda Radoka, českého lva, no a v posledních letech je pro všechny nejvíce známý jako svérázný trenér Luboš Hrouzek v kultovním seriálu Lajna. I hokejová taškařice se mimochodem chystá do kina. Takže Jiřímu Langmajerovi určitě přejeme všechno nejlepší.
1: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock.

0: ráno. Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rock tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Časrock.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Das Rock.
1: Ve stejném týdnu jako Jiří Langmajer slaví i americká herečka Angelina Jolie, dcera slavného Johna Voighta, což byl velice úspěšný herec, ale taky celkem problémový chlapík. I když, abych byl přesný, původně byla Angelina Jolie hlavně modelka. Ve 22 letech se také objevila v klipu od Rolling Stones, a to s názvem Anybody Seen My Baby. Ve filmech se začala objevovat začátkem 90. let a průlomová role pro ní byla ta ve snímku Hackers. Poté přišla životopisná Gia, Narušení a hodně na sebe upozornila ve filmu 60 sekund. No a největší, řekněme takový kasovní a komerční milník, tak ten přišel v roce 2001, kdy získala roli v adaptaci slavné videohry Tomb Raider. Tam se představila jakožto ústřední postava Lara Croft. Bohužel začala být také později velkou postavou bulvárních výtisků, ať už se probíraly její vztahy s Billy Bobem Thorntonem, anebo především s Bradem Pittem. I když svého času se jednalo asi o jeden z nejsledovanějších párů na světě, ono se jim taky přezdívalo Brangelina. V posledních letech už tak velké role nevyhledává, ale o to více je aktivní v charitativních záležitostech a v boji za lidská práva. V tomto ohledu spolupracuje také s OSN. No a v roce 2014 ji dokonce královna Alžběta II. Povýšila do šlechtického stavu. Takže také Angelině Jolie přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: čas rok.
1: No a jdeme na filmové premiéry. Jestli vám v kině chybí nějaká ta velkolepá fantazy, kdo se triky a zeleným pozadím nešetří, tento týden mají premiéru Vládci vesmíru. Nebo pro někoho, kdo pamatuje dětství v 90. letech, He-Man. Kdysi se jednalo o velký fenomén, za kterým stály oblíbené akční figurky. Příběh nás sice zavede na zem, ale jenom dočasně. Hlavní hrdina Adam totiž pochází z daleké planety Eternia, kde se musí vrátit a zachránit před zlým Skeletorem.
2: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
3: Sir, you can't do that.
2: Don't worry, the sword's mine.
1: V 80. letech byl k vidění celkem povedený animovaný seriál. Na filmové plátno se He-Man dostal v roce 1987 a byl to, slušně řečeno, hodně velký průšvih. Tenhle film stál vlastně také za definitivním krachem studia Canon Films. Během natáčení došly peníze, vypnuli elektřinu a trikově to vypadá opravdu ošklivě. Dolfu Lundgrenovi, který tenkrát doufal, že to bude jeho průlomová role, nebylo ani pořádně rozumět. Tito vládci vesmíru mohou fungovat jako televizní kulisa k party, kde se třeba hodně pije. No jak dopadnou ti letošní? Tak těžko říct, v době komiksovek tady možná šance je, ale jen tak pohyblivé obrázky před zeleným pozadím vážně nestačí. Uvidíme, nejlepší bude, když si na to zajdete a uděláte si obrázek sami.
0: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Filmtime
1: na Rádiu Čas Rock.
2: Další pozvánka je sice na komedii, ale děti tentokrát raději nechte doma. Do kin se vrací legendární značka Scary Movie. Bude to v pořadí šestý snímek, ale přeci jen se od něj čeká trošičku více. První díl diváky šokoval a pobavil v roce 2000. Přisprostlá parodie hlavně na horory z ranku Vřízkotu nebo Tajemství loňského léta trefila hřebíček na hlavičku. O rok později došlo na dvojku, kde si vzali tvůrci na paškál duchařiny. Když zmiňuji tvůrce, za oběma díly stáli bratři Vejencovi. Jenže potom jim sérii tak trošičku pod rukama ukradli producenti. Následující díly vznikly pod jinými režiséry a všechno vlastně začalo nabírat sestupnou tendenci. Pátý díl byl natočen v roce 2013, no a tím to vlastně skončilo. Až do teď.
3: Proboha, on jí bodnul! Neji! Mí zájmena jsou oni je! Bodnul je!
4: Jsme zpátky!
5: Venku se toulá sériový vrah.
6: Ahoj, Tuesday.
7: Na tohle se připravuju roky.
2: Ke kormidlu se vrátil původní tvůrčí tým. Za poslední roky teda vzniklo mnoho úspěšných hororů, takže bylo z čeho vybírat. A podle všeho to odskášou série Terrifier, Megan anebo nedávná hodina zmizení, ale asi toho bude fakt hodně. Největší otázkou je, jestli takové parodie můžou lidi bavit. Upřímně, takové komedie trošičku chybí, ale není jednoduché je vymyslet a natočit. Nové Scary Movie startuje v kinech tento týden, ten příští se na vás budu já těšit opět tady ve Filmtimeu.
1: Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok.

0: Přesně jeden týden uplynul od doby, kdy jsme naposledy otevřeli rebelský bar. Takže je na čase dát si repete.
1: No, což je slovíčko, které můžete v baru slýchávat opravdu často. Z toho máme radost hlavně my, barmani.
0: Ale radost máme i z muziky, kterou vám pravidelně můžeme nabízet.
1: To dnešní hudební meníčko bude mít jedno společné. Na všechny kapely můžete narazit na letošních festivalech.
0: A půjdeme na to hezky chronologicky. Už příští týden se uskuteční jeden z největších festivalů u nás, Rock for People.
1: Letos se bude jednat o 31. ročník. V záplavě kapel budí největší rozruch jména jako Iron Maiden, Bring Me the Horizon, Megadeth. Ale my jsme se rozhodli pro úplně někoho jiného.
0: Někoho v uvozovkách menšího, ale kdo rozhodně stojí za pozornost. No a třeba se v budoucnu dočkají mnohem většího prostoru. Tady jsou Melrose Avenue.

0: Hrála nám první dnešní písnička a zároveň šlo o pozvánku na letošní ročník festivalu Rock for People.
1: Vlastně to takhle berte u všech klipů aktuálního rebelského baru, protože právě tyto kapely vystoupí u nás během letošních festivalů.
0: Ještě v červnu proběhne další akce a ani tady se nebojíme říct zavedený festival Basin Firefest.
1: Na první ročník mohli lidé vyrazit v roce 2003 a během následujících let mohli vidět velké veličiny metalového světa.
0: Ani letošní ročník nebude výjimkou. Do spáleného Poříčí opět dorazí opravdu vybraná společnost. Výběr domácí i světové scény s kapelami jako Wasp, Steel Panther nebo Paradise Lost.
1: Samá velká jména. A mezi nimi se nachází i Apokalyptika. Kdyby si měl někdo před mnoha lety vsadit, že pánové prorazí jen tak s čelama a budou kavrovat Metalliku, tak to by udělal málo kdo.
0: By si řekli, ty si na čelo teda. Ale povedlo se a pánové už roky hrají vlastní tvorbu.

0: Náš rebelský bar se plní, z našeho hudebního meníčka už jsou ukrojeny dva kusy a pomalu začneme servírovat další.
1: Na řadě je kapela, na kterou můžete narazit během letních festivalů u nás. Jdeme na to chronologicky, takže teď bude řeč o Masters of Rock.
0: Do likérky ve Vizovicích si dají opět do staveníčko nejen milovníci pálenky, ale i pivka a dobré muziky.
1: No, lámali jsme si hlavu, koho dneska zařadit. Letošní line-up je opravdu napěchován a vystoupí tam kapely, které by tam člověk možná někdy ani nečekal.
0: No já myslím, že i takový Marilyn Manson vykouzlil na mnoha tvářích úsměv a zrovna tohle je interpret, kterého by většina nečekala. Ale závěrečný čas festivalu bude patřit právě jemu.
1: To bude závěr festivalu opravdu jako hrom a patřit mu bude i následující čas v rebelském baru.

0: Jsme zhruba v polovině dnešního rebelského baru. Dnes opakujeme, servírujeme klipy od kapel, které k nám letos dorazí v rámci festivalu.
1: V tuto chvíli vás pozveme na náš domácí festival, protože je tady Holba Rock na grilu. V loňském roce došlo k takovému upgradeu, když se akce přesunula ke Stříbrnému jezeru.
0: Takže koupačka, což mnozí z vás ocenili, a stejné to bude i letos. Ale když mluvíš o upgradeu, jeden chystáme na rok 2026. Ano,
1: ano. Vím, kam míříš, letos totiž na Holbě vystoupí vůbec poprvé velká zahraniční hvězda a budou to věhlastní Pretty Maids.
0: Samozřejmě na to nebudou sami. Na místě uvidíte další hvězdy jako Kokot Minute, Forest Jump, Aleše Brichtu, Tři sestry nebo pracovní bratry Rašku a Michalicha.
1: No a na nás dva asi nikdo zvědavý moc nebude, ale zastavíme se u tebou jmenovaných Tří sester. Ať to dneska proložíme, taky něčím domácím,
0: určitě,
1: že jo?
0: Určitě. Takže natankujeme na pumpě a za chvíli, pozor, budou plameny.

0: Rebelský bar můžete i dnes poslouchat na vlnách Rádia Čas roku, nebo dokonce vidět na televizní stanici Rebel.
1: A my pro vás máme ještě dva klipy, a tudíž dvě zmínky vybraných festivalů.
0: Tomáš vám dříve slíbil, že budou plameny. Ne, že by nám začal hořet bar, ale pomyslné plameny se opět proženou Ostravou, a to 1. srpna.
1: Ostrava v plamenech zapíše už svůj 12. ročník. V dolní oblasti Vítkovic bude živo, protože dorazí takový Max Cavalera s kapelou Soulfly, k tomu Korpiklány, anebo maskovaní Mushroom Head.
0: My však hudebně vsadíme na něco pohodovějšího. The Night Flight Orchestra je unikátní projekt, který sice založili dva členové Soilwork, ale stylem, tak to je úplně někde jinde.
1: Pánové vsadili na styl a zvuk klasického roku z 80. A ono to nezní vůbec špatně. Posoudit to budete moct na festivalu, ale i nyní v Rebelském baru.

0: Je tady opět závěr rebelského baru, alespoň tedy, co se týče tohoto týdne.
1: Dneska se to neslo ve znamení, řekněme, pozvánek na hudební festivaly a na kapely, které na nich vystoupí.
0: A máme tady ještě jeden. Ten je v plánu od 5. do 8. srpna. Brutal Assault a samozřejmě i letos na unikátním místě vojenské pevnosti v Josefově.
1: Ale nebojte se, žádné bitvy uvnitř neprobíhají, možná jen nějaké ty poga, moušpity, ale jak každý správný metalista ví, všechno je tu v přátelském duchu.
0: Na své si opět přijdou příznivci black metalu, death metalu, industriálu, ale klidně i rap metalu. Vystoupí i průkopníci Body Count nebo Clawfinger.
1: My jsme se však rozhodli zařadit chlapíka, který vlastně míchá asi tak nějak všechno. Od tvrdého metalu po elektro, navíc podpořené žestovými nástroji. Kim Drákula.
0: Zároveň je to od nás pro dnešek všechno. Mějte se krásně, užívejte si letní akce a my se na vás budeme opět těšit příští týden.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

Hollywoodová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

sam jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve Fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
1: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Časrock.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rock.
0: Čas Rock.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
8: Metal Metalmania na rádiu Čas Rock.

Dobrý večer. Tak jako každý týden, i dneska startuje další díl pořadu zvaného Metalmania. A taky dneska to povedeme monotématicky. Kapela, kterou jsem si pro vás vybral, patří mezi novou vlnu amerického metalu. Kapela ovlivněná thrash metalem 80. let, především z oblasti zálivu Bay Area. Američtí Trivium. Svého času, před pár lety, jsem tuhle smečku nazval Mladé pušky, ale vzhledem k tomu, že máme teď rok 2026, i kapela kolem frontmana už má za sebou slušnou minulost. Jak jsem říkal, vznikly na základě obdivu ke svým vzorům, což u kapely Trivium byla Metallica. Trivium se začali dávat dohromady, kdy Matt Heafy bodoval na talentové soutěži s coverem od Metallica No Leaf Clover. Doplnil další muzikanty a po roce 2000 mohli Trivium rozjet naplno svoji hudební pouť.

Sledujete televizi Rebel, dneska Trivium. Rok 2002 je v diskografii, řekněme, start. Demo, snímek kapely, mimochodem považovaný za velmi kvalitní dílo. Demáče se chytlo vydavatelství a tím pádem je zaděláno na debit. Ember to Inferno vychází v roce 2003 a pak už to celkem začíná šlapat. V první dekádě po roce 2000 alba jako Crusade nebo Shogun. Recenze hodnotí tuhle dekádu velmi kvalitně. V podstatě lehce zhrnuto, s Trivium se musí hned od začátku počítat na top příčky. Jednak tomu napomáhá kvalitní producent, jednak jsou slyšet odkazy jak na tvorbu Megadeth nebo Metallica, případně se kritici shodují i na odkaz na legendární Iron Maiden. Mezi náma těch kapel, které třeba zpěvák má za oblíbené, je celá řada. V jednom z rozhovorů vypočítal obrovský seznam kapel, které ho ovlivnili nebo ovlivnit můžou.

Ladíte vlny rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel, sledujete Metalmány, Trivium, thrash metal, americký thrash metal, řekněme 21. století. Frontman kapely je se svým hudebním a hlavně pěveckým výkonem podobně jako jeho vzor, tedy James Hetfield. Nejprve to taky až tak moc nebylo, řekněme, pochutí hrát na kytaru a k tomu zpívat. V podstatě se k tomu nechal přesvědčit. A mimochodem, James Hetfield také na začátku přesvědčoval Johna Bushe, ať jde do metly. Matt Heafy se ujal vokálu, podobně jako Hetfield se postupem doby zdokonaloval i prací s hlasivkami a onen progres i vidět postupně. Mimochodem, tak jak to dneska bývá zvykem, muzikanti se čas od času věnují jiné muzice a zpěvák Trivium to dělal taky. Za všechny jeden příklad, spolupráce s youtuberem, kterým byl Jared Dino.

Tak přátelé, za námi je další klip, formace, kterou jsem si pro dnešní díl Metalmanie pro vás vybral. Tohle jsou Trivium a samozřejmě, abychom doplnili kompletní stopáž, tak já přihodím ještě jednu klipovku. No a taky přihodím, řekněme, přání a prosbu. Přihoďte nebo přidejte na jakékoliv sociální sítě související, ať už třeba s pořadem Backstage nebo s televizí Rebel, případně s rádiem Čas Rok, případně na můj osobní profil, nápady a tipy, co by mělo v Metalmanii zaznít. Já to samozřejmě společně s kolegy nějakým způsobem zpracujeme, vyhodnotíme, no a jak se říká, pište a já odpovím příště. Takže ještě jednou Trivium, Metalmania je v závěru, já jsem Zbavoš a za týden se na vás opět těším. Mějte se fajn.

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Krásný poslech dalšího dílu pořadu Rockmusic.cz vám přeje po týdnu kusovka. Dnes tu uslyšíte nový pecky od skupin Hammer a Deviant. No a taky vás pozveme na festival do Telče, a to s pořadatelem Petrem Maričkem, hercem, moderátorem Antonínem Duchoslavem a Kubou Rybou, hlavou Rybiček 48. No a abychom se dostali co nejdřív k muzice, tak už tu vítáme první dnešní milé hosty, kterými jsou Pavel Toman.
1: Ahoj.
0: A František Christlbauer.
1: Ahoj.
0: Takže strunná divize skupiny Hammer. Pavle a Franto, vítejte opětovně v Rockmusic.cz.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Nový EPčko je na světě, tak jak se jmenuje a kolik přináší nových sakra hamrovských pecek?
1: EPčko se jmenuje Jedeme dál, podle hlavní písničky, která tam je.
0: Ano.
1: A jsou tam dohromady 4 písničky s tím, že jedna je prostě udělaná ponovu. Je to starší věc od nás a tyhle ty 3 jsou vlastně nový.
0: Úplně novinky.
1: Úplně nový.
0: Tak říkáš, jedeme dál, jo?
1: Jedeme dál.
0: Myslíš to vážně, že bychom jich někdo měli jako pustit, jo?
1: Naprosto vážně, měli bychom jezdit dál.
0: Tak jdeme, no. Tak Hammer je Hammer a nová pecka se jmenuje Jedeme dál.

0: písni, která nám tu právě dozněla, tak k tý je natočený i videoklip, tak co byste nám o něm chtěli říct?
1: Tak ten videoklip samozřejmě je takový, není to žádná story, že není to žádný film. Chtěli jsme, aby to bylo živější, čili je to vlastně ve svým důsledku nahraný tak, jako že hraje kapela naživo live, jo, tudíž prostě nic
0: žádný
1: scénáře objevného, ale ta energie z toho jde jako z koncertu.
0: No, to už jde samotná z vaší muziky přeci. Od počátku.
2: Přesně tak.
0: Vy jste taková rozhodnější hardrocková melodická kapela, tak to je všechno v pořádku. Jak často by měla rocková kapela v dnešní době publikovat nový klip a kde na to brát k sakru furt ty prachy, že jo?
2: No, to bývá někdy složitější, ale samozřejmě se snažíme, aby jsme to chrlili jedno za druhým, ať je vidět, že jedeme dál.
0: Abyste se, no, tak jasně, to je příznačný název, abyste se připomínali, no tak ten systém jednou za čtvrt roku videoklip se singlem, spousta kapel na to najela, že to album vlastně už pro ně není až tak podstatný, protože i na koncertech vlastně ty CDčka už jako bohužel nemají tu sílu na to mít tu muziku doma, že si CDčko koupíš na koncertu, tak ten merch, trička a tady to ostatní funguje? Jak je to u vás?
2: Jako funguje to, ale zase ta starší generace furt trvá na tom mít fyzický CDčko, jo.
0: Takže děláte pořád.
2: Takže teď jsme se domluvili, že po letech uděláme zase CDčko, který smícháme vlastně ze singlu Jedeme dál a z předchozí tak jdeme do toho.
0: Jo, takže ze dvou nějakých modelů vznikne ucelen CDčko zase
2: tak
0: pod nějakým číslem řadovým. A to je kolik? Kolik těch CDček už jste vydali alb? Víš to?
2: Šest.
0: Jo,
1: šest, sedm možná, tak asi no.
2: Teď si nejsem úplně jistý.
0: Další písničku, kterou si tu od vás pustíme, tu novinku, jednu z těch třech, tak ta se jmenuje Vzpomínky. Hardrocková balada, si myslím, jako že bík, chcete k ní něco říct?
1: Dá se říct, že to je úplně standardní ploužák, tak aby si posluchači představili opravdu s melodickým refrémem a já si myslím, že to není nic objevného, ale kolikrát ono dneska udělat zpěvnou písničku s dobrou melodií a s dobrým textem není nic jednoduchého. Vlastně ono to vypadá hrozně jednoduše, ale opak je skoro pravdou. Jo. Takže si myslím, že to ocení hlavně ty dámy možná.
2: Určitě jsme to chtěli udělat, aby to bylo rockový, aby to prostě znělo rockově, tak snad se nám to povedlo.
0: To zní, hutnost tam je. Bezesporu, jdeme poslouchat. Vzpomínky, Hammer.

0: Pavel Tomán a Franta Christbauer ze skupiny Hammer jsou ještě stále se mnou ve studiu. Jak jste si užili samotné natáčení novýho EPčka s názvem Jedeme dál? A proč se EP tak vlastně jmenuje? Plánujete jako tady bejt dál ještě třeba dalších 10 let? Proto se na to ptám.
1: Myslím si, že přesně tak je to myšleno. A přece jenom ten předěl, který jsme v nedávné době prodělali, nebo vlastně já v té kapele jsem cca 3 roky a vlastně očekávalo se ode mě, že se trošku ta muzika vlastně zhutní 2 kytarama, takže předpokládám, že to jedeme dál, je opravdu k tomu, jako dá se říct, poplatný. Jo. Tak.
2: Každopádně opustili jsme takovou tu muziku založenou na klávesech a snažíme se hrát kytarovou muziku.
0: Tam je tam změna markantní ve vašem případě, že už tam nejsou slyšet klávesy. Ve studiu jste byli sami nebo jste měli nějaký hosty? Případně vokály, třeba nějaký dohrávky kytarový nebo něco tak?
2: Ne, ve studiu jsme byli úplně sami, prostě nahráli jsme to, jak to budeme hrát i na koncertech a vždycky se snažíme, aby to, co nehrajeme na CDčko, tak jsme hráli i na koncertech.
0: Jedna ku jedný,
2: přesně tak.
0: Pozvete nás na nějaký váš nejbližší koncert, protože vy toho máte na léto poměrně hodně, to musíte mít radost, že jo? Že si takhle vyrážíte po té republice, už dalo by se říct, jako na koncerty?
2: My ano, ne tak rodiny.
0: Tak to je mi jasné, ano. Hele, holky mají problémy, jo, jako s tím, jako že si vyrazíš jako někam zahrát. Jo?
2: Ne, my máme hodný manželky, máme výborný zázemí doma, takže s tím není úplně problém, ale prostě to léto je fakt nabitý, no.
0: Takže povídej, kdy za vámi a kam?
2: Tak možná, že bych asi připomněl Slanský tuplák, kde budeme hrát prostě na slavnostech města Slaného. Mm-hmm. Rozhodně nás čekají krásné 3 festivaly, Pekelný ostrov, Master of Rock a Benátská noc. Mm-hmm. A pak spoustu dalších koncertů.
0: A ten první koncert nejbližší ve Slaném je kdy?
2: Ten je 26. Mm-hmm. Budeme hrát přibližně o 10 hodin.
1: A vůbec nejbližší, asi jak to tak vypadá, je 19.6. To je v letním kyně ve Strakonicích s kapelou Škvor. A s tímhle jedeme posléze ještě někdy potom, někdy v 7 měsíci nebo tak.
0: Tak to je hezký, se Škvorama jste se zkamarádili už, jo? Takhle třeba jako, nebo vás postaví pořadatel před kapelou?
2: Spíš asi pořadatel.
1: Spíš pořadatel, ale je to promotor asi toho tour, jo, takže vím, že jsme někde v Chomutově s ním a tak.
0: Ale teď tohle to všechno, co jsme si řekli, si nebudu pamatovat samozřejmě, že jo, tak určitě existuje nějaká netová adresa, kde o vás najdeme úplně všechno. Jak z historie, tak ohledně té diskografie, kolik těch desek vlastně máte, jaký jsou tam písničky a tak dále. Hlavně i ty koncerty, tak kde to najdeme?
2: Tak všechno najdeme na webu www.hammer.rock.cz. Mm-hmm. Tam jsou veškeré informace.
0: Odkazy na Facebook.
2: Jak pro fanoušky, tak pro pořadatele. Takže pak je tam samozřejmě facebooková stránka kapela Hammer. No a pak nás můžou slyšet na YouTube, Spotify, Apple Music a podobných prostě.
0: Takže všude, kde to jde.
1: A samozřejmě e-shop merče.
2: Jo. Tak.
0: Já vám moc krát děkuju za dnešní posezení tady z pořadu rockmusic.cz. Držím vám palce, ať se vám daří podle vašich představ, to je pro vás to nejdůležitější. A pozdravujte všechny ostatní ze skupiny Hammer.
2: Děkujeme a vyřídíme.
1: Děkujeme, vyřídíme, rádi.
2: Živo nás.
0: Sběratel, to je taková veselá, skočná až pankárna. A je to ta 3. novinka z nejnovějšího EPčka skupiny Hammer. Tak jdeme poslouchat.

0: se Svijany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svijany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvijany.cz.
1: Mými dalšími dnešními milými hosty jsou generální inspektor festivalu v Telči Petr Mareček a s ním přijel ještě také moderátor festivalu, herec Jan Antonín Duchoslav, nám dříve narozeným známý jako Vicky Cabadaj z kultovního bijáku Sněženky a Maři. Petře a Tondo, vítejte v rockmusic.cz.
2: Ahoj.
3: Dobrý den.
1: Petře, ty ses rozhodl utratit nějaký prachy, viď? Tak ses rozhodl uspořádat hvězdy obsazený festiák. A já se ptám, kdy a kam se tedy pojedeme úplně totálně vyblbnout?
2: Tak chtěl bych vás pozvat na 19. a 20. června roku 2026. Je to kemp u Roštěnky v Telči.
1: Aha.
2: Samozřejmě vyblbnout se budeme moct, přijdu tam hvězdní kapely, což už je vidět na tom line-upu.
1: Tak to si tady řekneme. Říkáš kemp u Roštěnky, jo?
2: Ano.
1: Tak to, kdyby Hrom na koze jezdil, tak tam musím být.
2: Ano.
1: Protože v kempu u Roštěnky to musí foukat jako bík.
2: Ano, přesně tak, je to nové
1: místo. Zahrajou tam Dimitri, tak pojďme od nich dát hitovku už s Václavem Nojdem Bártou. Pecka se jmenuje Adieu.

0: Co Jan Antonín Duchoslav a rocková muzika jako taková? Těšíš se do Telče na Rockfest, Tondo?
1: No, já se zaprvé těším strašně na muziku a pak se těším na spoustu zajímavých lidí, který buď to už znám, anebo strašně rád poznám. A to se mi doufám během toho festivalu podaří.
0: No, to se vždycky daří, zvláště moderátorům, když se ještě nepotkají s nějakou tu kterou kapelou, takže tam dojde k nějakému frančaftu, viď?
1: Tak doufám, já mám z takových akcí už nějaké zkušenosti, už jsem pár festivalů moderoval a vždycky ty setkání s muzikantama, já herec mám strašně rád, protože s nima je velká legrace.
0: Petře, jaký tedy kapely zahrajou na tvém rockovém festivalu v pátek 19. června a jaký v sobotu 26. na samozřejmě Mareček Industry Stage? Kde jinde, viď?
2: Tak kde jinde, že jo? Tak samozřejmě, když jsme se rozhodli utratit nějaký ty prachy, tak samozřejmě vystoupí tam Rybičky 48, Dimitri, Bohnout a další kapely, jako je Olympic, Anaka.
0: Tam jsou 3 stage, že jo?
2: Ano, samozřejmě 3 stage. Rozhodli jsme se, že uděláme, že vytáhneme ty mladý líní na festival. A ty samozřejmě už dneska poslouchají trošku jinou hudbu. A proto jsme zkusili udělat čistě rapovou stage.
0: A teď tu mám na drátě ještě i Kubu Rybu, bručkaře a zpěváka a hlavu Rybiček 48. Kubo, ahoj.
3: Čau, zdravím všichni.
0: Vy jste psaný s Rybičkama na festiáku v Telči v sobotu 20. června jakožto finální kapela, tedy od půlnoci. Nebudete už v tenhle ten čas moc unavený? Nebo tak?
3: Hele, my jsme zvyklí, protože posledních 5-6 let hrajeme většinou jako by poslední v roli headlinera, takže už jsme zvyklí, ale co divuji právě, já jsem měl radši, když jsme hrali odpoledne a pak se mu zapařit na ostatní kapely, no ale tohle je zase ta výhoda toho, že tam ty lidi přijdou od tebe, máš to samozřejmě radost.
0: No, to jo. Já jsem si právě říkal, že třeba přijedete někdy odpoledne a že musíte omezit trošku ten alkáček, který s tím souvisí, protože on trošku uvolňuje, že jo, a dostává rockery do nějaký atmosféry lepší, než když člověk přijede na drc na poslední chvíli a nedá si skoro ani to jedno pivko před tím koncertem.
3: Jo, ale je to tak. Já třeba myslím z toho názoru, že rockery do 40, do 50 motivuje a od 50 ale jich zabíjí. Takže já už jsem s tím docela skončil, protože už jsem hodně starý na to, abych umřel jako mladá legenda.
0: Jo, to.
3: takže já si dám třeba jako jedno, dvě pivka na koncertě. Ožeru se, ale ožeru se jednou, dvakrát za rok a ne 50krát nebo 100krát jako kdysi. A už se takhle mám hodně let, protože ono to upřímně v tom tempu, v jakém jsme to jeli od 17, 18 do nějakých 30, 35, tak to prostě jako nešlo vydržet. Takže nějaký zdravotní potíže, blbosti, to asi každý, kdo tu muziku dělá, zná, ale vlastně jsem teď šťastnější. Já jsem tak nějak jako nechlastal, že bych něco zapíjel kdysi, já jsem prostě chlastal, že mi to bavilo, že byla party furt. A ono už to dneska ani nejde, nechceš posrat ty velký koncerty a tak, takže prostě tvrdej nepiju vůbec, občas si dám pivko a vlastně je to daleko víc baví, dám si jointa a nelíta.
0: Co letošní playlist? Doufám, že nebude chybět, vaše hitovka je Léto a já všechno v pejči mám.
3: Samozřejmě nebude, máme ji tam v té nejkratší verzi hodinový, kterou máme na Léto, takže jenom jsme pro tenhle ten rok udělali trošku zase jinou scénu samozřejmě a vydávali jsme minulý rok desku Big Beat, takže poprvé v létě na nějakých festiákách, co jedeme, tak to samozřejmě zazní i pár písniček z té desky, které se hodně chytly, tak tam jsou třeba 3-4 písničky v tom hodinovém setlistu z té nový.
0: Teď si dáme od vás tohle rock and roll, vy buzny. Souhlas?
3: Jsem rád, díky za zavolání, děkuji vám.
0: Nemáš záč, pozdravuji všechny ostatní v kapele a třeba se nějak uvidíme. No uvidíme.
3: Jo? Tak jo, přesně.
0: Měj se, Kubo, čau.
3: Díky.
0: A teď už slíben Rybičky 48. Tohle

0: teď zpátky za Janem Antonínem Duchoslavem, moderátorem Telčského festivalu, a Petrem Marečkem, hlavním pořadatelem. 19. a 20. června budeme v Telči přebíhat mezi třema pódiema. To už jsme tu řekli, že tam budou tři stage. Tondo, jsi na to dostatečně připravený? Už jsi přezul galusky na svém kole?
1: Hele, já jsem ještě nepřezul galusky na mém autě, ale hodím to na letní, na střechu hodím stan, ale hlavně jsme se s Petrem domluvili, že tři stage by bylo možná cufíl, jak říkáme my latiníci. A tak jsem si vzal posilu. Posila je můj 17letý syn, který dělá dramaturga, vede klub v Benešově, kde je právě ta rapová scéna jako nejoblíbenější, že jo. Spoustu těch interpretů zná osobně a má k tomu prostě vztah a sám to poslouchá, zná to, což pro mě by znamenalo velkou přípravu, zatímco on to dá normálně z rukávu vysype. Takže já si beru jako posilu toho svého 17letého Antonína, a ten obslouží tu rapovou stage.
0: A ty si budeš dělat
1: rock and roll. A já budu přebíhat mezi těma rockovejma kapelama. Takže se těším.
0: Petře, bude nějaký doprovodný program, třeba nějaký klidnější zóny pro holky s malýma rockerčatama?
2: Samozřejmě plánuje tam chillout zónu, kde si můžou pěkně posedět v klidu bez nějakého rambajzu rocku a rapu. Máme tam pro děti skákací hrady. Doufám, že i jak v letošním loňském roce byla střelnice, tak zkusíme i tu střelnici, která měla velký ohlas teda. A samozřejmě jídlo, pití, všechno bylo k dispozici.
0: Co hrdlo hráči.
2: Tak a ještě tam bude novinka, že se budou půjčovat nejenom lodičky, ale i paddleboardy.
0: A teď hlavně pro ty posluchače, kteří si nás pustili až teď, pojď, Petře, zrekapitulovat, kdy kam pojedeme na Telčský festival a jaký hlavní kapely tam uslyšíme.
2: Takže pojedeme na festival do Telče, do kempu u Roštěnky, a je to 19. a 20. června. Headlineři jsou Rybičky 48, Dimitri, Olympic, Bohnout, Anaká a tak dále a tak dále. A samozřejmě Kateřina Marie Tichá a ze Slovenska IMT Smile Adam Ďurica.
0: Tak to je krásně postavený festival. Tak kde najdeme kompletní informace, jako o možnosti přespání a tak dále? Hlavně taky jako předprodej lístků, kde je, aby jsme si mohli zakoupit včas tady na tu parádní akci Lupeny.
2: Takže vstupenky samozřejmě nakupujete na našich webových stránkách festivalvtelči.cz nebo na sociálních sítích, kde se vstupenky prodávají přes NFC Tron. A tam jsou bližší informace jak o kempu, o line-upu, ceny vstupenek, doprovodní akce, moderátoři, všechno tam je.
0: Já jenom připomenu našim posluchačům ještě, že na Facebook adrese Fine Rock, to znamená facebook.com/finerock, budou moci tady na ten festival vyhrávat lístky, což jsme spolu, Petře, domluvený, tak to bude prostě, takže se tam zaregistrujte a nenechte si to ujít, možnost získat Lupen úplně zdarma. Co dodat? Hlavně, aby přišlo hezký počasí. Abyste si to tam užili, protože hezký počasí je alfa omega všech rokových akcí nebo festivalů. Ať přijde hodně lidí. Užijte si to tam.
2: Děkujeme.
0: Tak a teď, protože na Telčském festivalu zahraju taky Olympic, tak si teď od nich dáme Bombardiáka. A Olympic tu zahraje v pátek 19.6. od 7 večer, takže parádní čas. Jdeme poslouchat Olympic.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým posledním dnešním milým hostem je Honza Kráčmer, kytarista skupiny Deviant. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Honzo, co zásadního bychom měli vědět z historie kapely? Kdo přišel s názvem Deviant?
1: No, s názvem Deviant přišel Ondra, což je náš basák. Prostě on je tak chytrej, že vymyslel tohle, aby si to každý zapamatoval.
0: No, jo, jako marketingově je to dobrý tah. A co zásadního bychom měli ještě vidět z historie, kdy jste vznikli a tak?
1: Je to kolem roku 2000, já jsem v kapele poměrně nově, je to moje třetí sezóna, takže ten datum toho vzniku není přesně jasný, ale bylo to někdy kolem možná roku už 98, kdy šel Ondra na vojnu.
0: Dobře, dáme si od vás první ukázku z vašeho nejnovějšího alba a ta pecka se jmenuje možná Souhlas, jdeme na to?
1: Určitě, ano,
0: tak jdeme. Deviant dneska poprvé.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda rádia Čas Rock se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda jedině na rádiu Čas Rock.
2: Písně možná jsme slyšeli dva hlasy. Tak kdo to takhle parádně naspíval?
3: Takže naspíval to Luděk Folkman a ten druhý zpěvák je Viktor Kratochvíl ze skupiny Metanol, takže to bylo takový duo.
2: Luděk Folkman je vaším současným zpěvákem?
3: Ano, je to náš prostě hlavní vokál a frontman.
2: Píseň možná je z alba, který se jmenuje 10 let pod kabátem. Tak jak byl tady ten název myšlený? Protože vy jste taky teplická kapela.
3: Ano, je to myšlený tak, že vlastně před 10 lety začala jakoby nová éra té kapely a Ondra usoudil, že to bude počítat až od toho data před 10 lety, takže proto.
2: Prozrať, jak vznikalo album s názvem 10 let pod kabátem. Kolik je na něm celkem písní a kde jste ho točili? Má takovej plnohodnotný rock metalový sound.
3: No, je to natočený u Martina Holandra, který má studio Holy Cross.
2: Ano.
3: Ve Velilibách u Nymburku a...
2: My se velmi dobře známe. Ano.
3: Ano, ten tomu propůjčil tenhle moderní zvuk.
2: Ano.
3: A na CDčku je celkem 17 písniček, 14 je jakoby vlastně starších, přetočených a nový jsou tam vlastně 3, což je Mámení, pak Košťata a Zezadu za vlásky.
2: Tak Mámení to je cover verze, že jo, od Heleny Vondráčkový. Jak jste si užívali samotné natáčení ve studiu? Točili jste klasickým způsobem, to znamená od bicích a pak se playbackovali další nástroje a nakonec až zpěvy a potom až se míchalo, nebo jak jste to točili?
3: Je to přesně tak, jak říkáš, prostě každý nástroj zvlášť, pak hromadní vokály, které asi byly vlastně jedna z nejtěžších věcí, aby jsme se spodli ve frázování a tak dále.
2: Ale to Martin uhlídal, že jo?
3: To Martin uhlídal samozřejmě a byli jsme tam vlastně celkem 6 dní, že jsme tam i spali a...
2: Takže pohoda.
3: Bylo to prostě, jo, bylo to intenzivní relax.
2: A bylo i nějaký pivečko po natáčecích dnech?
3: Pivečko bylo a myslím, že druhý natáčecí den se skoro nedalo natáčet, ale nakonec jsme to nějak zvládli.
2: Jak to, že se nedalo natáčet?
3: Protože ta kocovina byla tak veliká, že...
2: Aha. Že jste to nedali, prosím.
3: Martin nám milosrdně vyndal chlazenou Coca-Colu a tím nás vlastně všechny zachránil.
2: Dáme si další ukázku z vašeho alba 10 let pod kabátem a ta pecka se jmenuje Když bozy lžou. Taková metalová balada jako bík. Poslouchejte.

0: CZ.
1: Nějaký obrázky se budou točit na některou pecku z nového alba Deviantů, tedy z alba s názvem 10 let pod kabátem?
2: No, klipy už jsou, co tam jsou, tak tam možná je už 7 klipů. Liriky máme všechny, ale klipy máme vlastně na reklamy, máme ní Košťata, možná, stejně se všichni sejdem. Teď nevím už, ale prostě těch klipů už je jako vlastně víc toho alba, protože to vlastně bylo pozbírané za těch 10 let, takže nový klipy vyloženě byly na Mámení, to se točilo vlastně v Českém rozhlase v Ústí.
1: Mm-hmm.
2: Pak na Košťata, to je taky nový klip, ten se točil na hradě Kostomlaty pod Milešovkou, kde jsme měli 13 krásných čarodějnic.
1: Mm-hmm. Ano.
2: A točilo se tam celou noc. A vlastně teď 10.6. jdeme do studia znova, kde budeme natáčet písničku moderní, takový metal, kde se najdou všechny věkové kategorie a na to se bude točit klip.
1: Kolik Deviantů vás je vlastně v kapele Deviant? Jaký máte nástrojový obsazení celkově?
2: Je nás tam 5, klasika, 2 kytary, basa, bicí a zpěvák, ten prostě jenom zpívá, ale dělá to výborně.
1: Ano, Luděk je velmi dobrý zpěvák. Co bys ty vyhodnotil jako dosavadní největší úspěchy skupiny Deviant?
2: Dosavadní úspěch je vlastně vydání tohle CDčka, protože v kapele se vlastně vystřídalo dost kytaristů. A tenhle souhrn na tomhle albu vlastně, jak by řekl Luděk, dal se k tomu konečně ksicht, který k tomu patří. Sjednotil se zvuk, ladění kytar a vychytali se nějaký neduhy, o kterých jsme věděli. Takže asi takhle bych to skrnulo.
1: Ano. Jak často zkoušíte a jak často spolu chodíte na pivko? Protože tam vznikají skvělý nápady na bejkárny, který se potom provádí na pódiu.
2: Jasně. V sezóně vlastně moc neskoušíme, protože to hrajeme skoro každý týden. Těch koncertů je opravdu hodně a na pivko chodíme při zkouškách. My jsme totiž každý

0: Velký koncert bude 27.6. v Šiklandu na Vysočině.
1: Ano.
0: Kde budeme hrát s Dogou a třeba s kapelou Seven, který jsou z Mladý Boleslavy.
1: Co bychom ještě měli vědět o současném Deviantu?
0: O současném Deviantu to teda, jak jsem říkal, že se bude natáčet nový klip, který bude zcela ojedinělej a jo. Myslím, že to tady ještě není. Nebo možná nějaký zahraniční produkci.
1: Jo. Tak to si počkáme teda.
0: Jinak ještě náš frontman, teda on je to jeho soukromý projekt, tak ten bude natáčet taky novou písničku s nějakou letní tématikou a tam bude Deviant jako host. Takže to jsou vlastně dvě hlavní věci tenhle rok a novou desku plánujeme zase až na příští.
1: Dáme si ještě třetí ukázku z vašeho nejnovějšího alba a ta pecka se jmenuje Cesta Trabantem. To vám musím pustit celý i s úvodem, protože tenhle ten zvuk velmi dobře osobně znám. Tak jdeme poslouchat Cesta Trabantem a Deviant

0: Řekneš nám ještě, kde najdeme Deviant na internetové adrese, aby jsme se mohli podívat aktuálně, co je okolo vás novýho?
1: Je to Deviant Oficiál, na ně zadáte, ta stránka vyběhne okamžitě, nic jiného podobného neexistuje. A potom nás samozřejmě najdete na Spotify a na Facebooku,
0: jo,
1: kde se jmenujeme Deviant.cz. Na tom Facebooku jsme nejaktivnější.
0: Já ti moc krát děkuju za pokec v dnešním dílu Rockmusic.cz a držím palce, ať se vám daří.
1: Moc děkujeme, mějte se taky, díky.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou budou Progressive Symphonic Metalový Melodius Dejte a dáme řeč o Basing Fairfestu. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor, od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň!
2: Rebelské léto je opět tady. Sledujte

Quiz Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovat.